0: budeme povídat, to si hodně jako pletou lidi, každý si myslí Atmo Music, to je z Prahy. Depak, Atmo Music jsou z Liberce a možná si vzpomenete na jejich velký hit Anděle, ten byl svýho času tak úspěšný, že patřil mezi nejhranější český písničky v rádích a co si tak jako vybavuju, v den vydání byl dokonce jedničkou na jedné streamovací službě. Tak, tolik 10. a 9. místo, Pokáč a Atmo Music, tak si to pojďme užít, protože ten Pokáč je fakt úžasný, dejte mu hlas.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. 10.

0: Rádio.
1: Relaxáda.
0: 9. místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej. Jsi vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

0: to docela divný, protože jak Pokáč, tak i Atmo Music mi přijdu jako docela super česká muzika a že jsou jenom na 9. a 10. místě, no tak jako bohužel rozhodujete vy svými hlasy na www.radio.relax.cz a tam je můžete buď to posunout, anebo, a to bych doporučoval, je můžete posunout směrem nahoru, pochopitelně. Teď pojďme dál, protože před námi je první ze 4 novinek, budeme mít celkem 4 dneska, to tak bývá pravidelně. A tam je docela zajímavý chlápek Robin Schulz a spolu s ním ještě Watermort. Robin Schulz je vlastně DJ, který prorazil prakticky do hudebního světa přes remixy. Jako já znám od něj fakt jako spoustu remixů a jako dává tomu ten správný drive. Takže uvidíme, co udělá. Mimochodem ten chlápek, co s ním je v téhleté skladbě, která je před námi za chvilinku, Take It Slow, Watermort, má docela zajímavou přezdívku a vypůjčil si ji podle nafukovací madračce. Madračky, na který se válel v průběhu léta. Tak se mu zalíbila, že si tak začal říkat. No a pak si dáme taky Alexa Warrena, ale to bude hned po něm na 8. místě.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jdeme dál, tohle je Alex Warren, který skončil na 8. místě, z novinek se dostal ne nejvýš, ale na prostřední místo, na 8. místo Emerald Eyes. Mimochodem, podíváme se i dál, protože před námi je 7. a další novinka. Na té další novince, to je jako docela zvláštní, Baby K, vlastním jménem Claudia Nahum, to jsem si musel teda vyhledat, narodila se v Singapuru, přestěhovala se do Londýna a nakonec, jestli se jí tam nelíbilo, nevím, zamířila do Říma, takže pozor, a je to italský rap, takže to bude fakt bomba. Byla, to co měla úspěch, protože byla předskoukanka Nicki Minaj a tak dále, prostě těle těch slavnějších, takže nějakou průpravu asi má. To je další novinka, která nás čeká. A potom, jak jsem zmiňoval, James Blunt. To je James Blunt. Jak jsem o něm četl takový ty informace typu, že si vozil kytaru na tanku, protože on vlastně byl voják, nebo je možná ještě nějak v záloze, to nevím, ale když byli v Kosovu, tak aby ji nestratil, tak si ji prej dal, pověsil si ji na tank. Muselo to být docela zábavný. Každopádně při tom, nechci říct přímo tažení, ale při té akci, kterou měli v Kosovu, prej složil spoustu písniček a možná tam byl základ i téhleté, která je dneska na 7. místě.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Posloucháte Relaxádu na rádiu Relax a já jsem tady poslední tři minuty vymýšlel jednak konspirační teorii a jednak jsem tady řešil strašně neskutečně velký češtinský problém. Teď bude Dua Lipa a teď jsem zkoušel skloňovat Dua Lipa. Zkuste si sedmej pát sami pro sebe s kým čím s Duou Lipou, nebo já nevím. Každopádně zkusím si to nějak jako zavonačit tak, abych jich mluvil v prvním pádě, takže přišel jsem na to, a to už je ta konspirační teorie, jestli náhodou James Blunt, protože on byl na té misi v Kosovu a Dua Lipa v podstatě v Kosovu vyrůstala do nějakých 15 let, jestli se tam tyhle ty dva nemohli třeba potkat a jestli třeba on o ní nenapsal tu písničku, ten jeho velehit You Are Beautiful, je to možný. A teď navíc ještě musím říct, že Dua Lipa se potom, protože on pak taky zmizel, že jo, se v 15 přestěhovala do Londýna, kde se chtěla jako trošku ukázat v muzice a na startovat svoji hudební kariéru, ale v Kosovu stále se svým otcem nějakým způsobem hudebně funguje, založila tam Sunny Hill Festival a navíc od roku 25 získala kosovské občanství. Takže tohle jenom jsem to tak jako chtěl propojit. Máme tady šesté místo, Training Season, to se vám bude líbit. A hned na pětce je Daša, to je trošku něco jiného, to je spíš taková countryovka, ale hodně příjemná. Mně je sympatická tím, že ona má takový jakože poločeský jméno, Anna Daša Novotný. Jako zajímala by mě jí přeci, ale to jsem fakt jako nikde nedohledal. A když jsem se díval, tak ona vlastně má trošku jiný styl muziky, který se samozřejmě v Evropě líbí, co si budem povídat. Její písničky jsou o životě na vesnici, by se dalo říct, taky o takovým tom zamilovaném životě a samozřejmě taky o nevěře. Jinak jedna z mála těch, který si u psaní písniček museli i vydělávat, aby na to takzvaně měli, to znamená živila se těžkou prací. Má ráda koně, to jenom tak, kdybyste náhodou ji někde potkali a chtěli si udělat trošku očko.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté místo.

Jak jsem říkal před chvilinkou, tohle je fakt hodně sympatická muzika. Daša, písnička se jmenuje Memo. To připomínám proto, kdybyste náhodou chtěli hlasovat, tak na www.radio-relax.cz najdete nabídku právě Daši. Dejte jí hlas, ať se trošku dostane vejš. I když upřímně, je tady 3 týdny a minulé byla 7, dneska 5. Ta ten postup má nějakým způsobem vydlážděný. Takže je to na vás, budu rád, když ji přispějete. To zní hrozně, ale je to tak, protože tahle muzika si myslím, že do relaxáry patří, i když relativně je to taková jako countryovka, co si budeme povídat. Teď ale jdeme dál, protože před námi je 3. nomínka a to je Dajla Boots On. Co si budeme povídat, tam je to takový trošičku tako zmatený i pro mě. Já jsem se snažil o ní dohledat co nejvíc věcí, moc se mi nezadařilo. Akorát, že tahle ta písnička Boots On je, vznikla po večeru, kdy si ona měla deníček, nebo má deníček možná, kdy si do deníku položila takovou záludnou otázku, jestli by prý na ní byla pyšná její dětská verze. A boty v té písničce, ve které za chvilku ji uslyšíte, nejsou jenom boty, jsou to jako, nebo je to takový symbol rozhodnutí konečně vykročit za vlastním snem, tak jako má to hlubokou myšlenku. To zase jako musím uznat, že jo. Tak to bude za chvilinku další novinka od Daily a hned potom si dáme osvědčenou dvojku Sony Fodera a Becky Hill. Sony Fodera je sympoš, protože on, a já to o něm vím naprosto přesně, si nechal svoje občanské jméno a nepoužívá žádný umělecký pseudonym. A co si budeme povídat, má svůj vlastní label, ten se jmenuje Solo Toko, to je zvláštní název, a má relativně dost úspěchu. Becky Hill, no tak ta byla v britském Hlase, dostala se relativně daleko až do semifinále a tuším, že i v hitparádě britský měla nějaký svůj singlový hit, který byl number one takzvaně. Takže to je, co se týče muziky, která je před námi. Tak jdeme na to.

0: Sonny Fodera, Becky Hill, aktuálně 4. místo, taky posun z minulé 6. A v naší relaxádě je tady 2. týden, tahle ta dvojka, takže si myslím, že mají prostě nakročeno na tu bednu, to se nedá nic dělat. Tam má ale určitě nakročeno i naše 4. novinka, Mondo Duplantis se skladbou Gold. Určitě tohleto jméno vám něco říká, pokud sledujete atletiku. Já teda jako se na ní dívám celkem pravidelně, obzvláště na skoky o tyči, protože Mondo Duplantis, pokud to víte, překonal už 15 světových rekordů ve skoku o tyči. Převážně to byly jeho rekordy, takže se vždycky divím, že ho to ještě baví. Každopádně teď má nový cíl. Chce získat Grammy a už proto dělá jako ledacos, protože měl, myslím, že loni single, který se jmenoval Bob, a líbil se mi hodně, i v relaxádě se jako dobře líbil, nebo se umístil. A teďka vydal nový single, který se jmenuje Gold. A mimochodem, jestli se nepletu, je to vlastně oficiální skladba prvního atletického šampionátu. Jako myslím si, že má dobře nakročeno. Jinak, pozor, abych na ní nezapomněl, je to vysoký, modrooký blonďák, takže buldozer dívčích srdcí, ale dámy, pozor. Jak jsem četl rozhovory s ním, je věrný a drží se jedné ženy, což jako mu slouží ke cti. Každopádně všechny ostatní jenom tak zálibně koukají. Já se vždycky dívám, když on je v tom svém sektoru skokanským, jo. Jak na něj všechny ty ženský koukají a říkám si, teda chlape, to by já fakt závidím. No, pojďme dál, protože novinku jsme už uvedli a jdeme na další dvojici, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. Koukám na to, jsou na 3. místě, jsou tu 3. týden, to znamená, že ještě chviličku mají i na to, aby se dostali na té bedně ještě trochu vejš. A já doufám, že se jim to povede, uvidíme. Obě dvě, co si budem povídat, už mají nějaký pátek odkroucený v té populární muzice. A když jsem se tady díval na nějaký zajímavosti, no tak jo, tady možná v Guinnessově knize rekordů, tak do té se poprvé třeba Madonna dostala v roce 1986 s albem True Blue. Kylie, tak ta je podle australského národního filmového a zvukového archivu, které hezky to mají, první zpěvačkou, která měla ve Velké Británii album číslo 1 v 5 různých dekádách. Jak jsem říkal, prostě ty 5 dekádovky, ty se jich držej.
1: Novinka relaxády.

0: Teď si to tady kontroluju na jedné streamovací službě. Opravdu obě dvě, jak Madonna, tak Kylie Minogue, tuto skladbu prezentují jako společné dílko. Love Sensation After Hours Mix. Madonna si ji dala na svoje nový album, který vydala v červenci. Kylie, protože nic nevydává, teda myslím tím jako album, tak si z toho udělala alespoň takový maxi single, by se dalo říct. Ale obě to mají a myslím si, že u obou to má velmi slušný úspěch. Co si budem povídat, tohle to jsou, nechci přímo říct paní zpěvačky, to ne, abych je neurazil, ale prostě jsou to baby, který to umějí, co si budem povídat, a mají to promakaný od základu, to znamená i propagaci okolo, show, reklamu a tak dále a tak dále. Na to, že mají za sebou 5 desetiletek, jako to prostě nemá chybu. Víc bych asi k věku se nevyjadřoval. Teď pojďme dál, protože před námi je druhé místo a tam je, a jak já s oblibou vždycky říkám, polská Blanka. Já jim mám rád, tuhletu zpěvačku, už jenom proto, že na to, že je to Polka, tak že si nedala takový to klasický polský jméno, který se blbě vyslovuje, znáte to, takový to Malgorzata a takovýhle, jo, já to ani neumím, jo, ale znám spoustu jiných polských hlášek, který by tady asi nezněli úplně nejlíp, nebudu to tak nějak hrotit. Polská matka, bulharský otec, takže původ mezinárodní, to je jasný, stejně jako její hudba. Mimochodem k muzice se dostala prej už jako 13-letá, relativně brzo, a její první song se jmenoval Strong Enough. Okamžitě jsem si vzpomněl na Cher, ale pouštěl jsem si to a nemá to s tím nic společného. Byla v Eurovision, jasná věc, dokonce ji vyhrála, to je taky pochopitelný. A v polské verzi Top Model, to je jen taková jako informace bokem, nepodařilo se mi zjistit, jestli tam byla jako modelka a tak jako nevypadá špatně, a nebo jestli tam byla jako zpěvačka. A to je celkem jedno. Každopádně je před námi druhé místo. Písnička, kterou mám hrozně rád, protože není nějak jako extra složitá na výslovnost, stačí říct jenom jejejo a jdeme na to.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relax Radio. Druhé

0: Tak jo, pomalinku, ale jistě jdeme do finále dnešní relaxády. To znamená, máme za sebou 9 skladeb, to znamená z toho pořadí klasického, plus máme za sebou 4 novinky a všechno bychom si to teď měli zrekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Robin Schulz, Král remixu a spolu s ním Watermelon, Take It Slow, první nabídka dnešní relaxády.

třetí novinka Dajla Buzon. Další novinka, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, to je Mondo.

0: Kdyby existovaly hlasy za sympatii, tak si myslím, že Mondo tutově vyhraje během jednoho kola. Je z desítky až úplně nahoře. Tak teď pojďme na ten základ, to znamená tu základní desítku hitů.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

docela jako hlasoval pro to, abyste Pokáčovi těch hlasů dali co nejvíc. Ignor je úžasná věc a když nic jiného, tak vám to aspoň zlepší náladu. Navíc je to ze života, že jo, co si budeme povídat. Atmo Music na devíce.

Country, Daša a Memo. Na čtvrtém místě Sonny Fodera a Becky Hill, Say Something. Chci být hodně odvážný, takže řeknu třetí místo. Dvě veteránky hudební scény, Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation.

0: Na dvojce bulharsko-polská zpěvačka, která se jmenuje prostě Blanka, a hit, který mám strašně rád, protože je strašně nenáročný na vyslovení, je Jeju. No a nebudem to zdržovat a jdeme hned na jedničku, protože času je málo a voda stoupá, jak se říká. Dneska naposledy, přátelé, pozor. Adam Pavlovčin, tedy Adonis, Cherry on your cake. Jako prošel si to od spoda až úplně nahoru. Dělá svoji muziku, má výborný kostýmy, prostě dokáže zaujmout. Takže to první místo dneska je úplně zasloužený.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relax Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 90

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. září. Tento den roku 1886 se narodil český politik a diplomat Jan Masaryk. Shodou okolností tento den roku 1937 zemřel v Lánech jeho otec, zakladatel československého státu, první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Roku 1959 přišel na svět zpěvák norské kapely AHA, Morten Harket. Ročník 1931 je spisovatel Ivan Klíma. Roku 1945 se narodil hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. Roku 1955 se narodil Steve Berlin, saxofonista skupiny Los Lobos. V roce 1938 poprvé vzlétla největší vzducholoď Graf Zeppelin 2. O 21 let později se stal sovětský Luník 2 prvním objektem vyrobeným člověkem, který se dostal na měsíc. Roku 1946 se narodil Pete Enew, baskytarista skupiny Nazareth. Psal se rok 1812, když Napoleon začal okupovat Moskvu. Tento den roku 1984 se poprvé v historii udílely ceny MTV. Show uváděli Bette Midler a Dan Aykroyd. Dvě slavné kapely tento den dostali svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1994 američtí The Temptations a o rok později Earth, Wind and Fire. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio. This is

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
5: It isn't enough to start a riot, distort the light beam until I like me.

0: 6 hodin a 2,5 minuty máme přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Deštivý víkend pokračuje dál, dnešní ráno bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s přehánkami nebo občasným deštěm a během dne bude od severozápadu zase lépe, bude postupně oblačno až polejasno, jen ojediněle už se vyskytnou přehánky, večer bude další ubývání oblačnosti beze srážek, odpolední teploty 21 stupňů Celsia. A ranní písnička, která nás nakopne do nového dne.

Adonis, Cherry on Your Cake. Relaxáda, to je 10 největších hitů.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní servis má pro vás upozornění. Dopravní servis Rádia Relax, konkrétně na D5C, dejte pozor, pokud jedete směrem k Berounu od Prahy, 14,5 km, stala se dopravní nehoda osobního a nákladního auta, na místo vyrazily i složky integrovaného záchranného systému, kousek před Berounem, 14,5 km.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

Tak jsem vyzkoušel taky ty chytré technologie a zeptal jsem se, kolik včera napršelo vody v České republice, konkrétně ve středních Čechách. No a ta chytrá technologie mi řekla, včera v neděli 13. září přecházel přes Českou republiku frontální systém, ve Středočeském kraji a v Praze byly srážky jen minimální nebo žádné. Aha, tak to jsem byl asi úplně na jiné planetě, protože já chtěl pracovat na zahradě včera přes všechny ty akce, které byly, tak nakonec jsem si říkal aspoň v neděli. No a v neděli od brzkého rána až do tohoto rána včetně non-stop prší.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: 6 hodin 32 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Srážky mají ustávat. Ráno bude zataženo nebo skoro zataženo místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen ojediněle se vyskytnou přeháňky. Večer pak bude další ubývání oblačnosti a beze srážek. Odpolední teplota 21 stupňů Celsia na startu týdne. Takhle vypadá pondělí. A tak

0: Yeah, she's at home.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: 6 hodin 38,5 minuty. Upozornění máme pro D5. 14,5 km, to je směr Praha-Beroun. Ještě před Berounem se stala dnes ráno dopravní nehoda osobního a nákladního auta. Projíždějte opatrně.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty bude přesně 7, je pondělí 14. září.
1: Relax Radio.
0: Dnes ráno bude dál zataženo nebo skoro zataženo, místy s přehánkami a nebo občasným deštěm. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno ještě víc, ale nakonec i polojasno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Večer pak by mělo dál ubývat oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší odpolední teplota 21 stupňů Celsia. Za sluníčkem a za lepším počasím letíme do Itálie. Tady

0: now.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Asi bych v tomhletom počasí na motorce nevyrazil ani do školy, ani do práce, ale motorkáře zdravím určitě. Každopádně pozor, dejte v Praze v ulici Novovysočanská. Praha Libeň se stala dopravní nehoda, je to střet dodávky a motorky.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Hezky to vychází, 14. září. 14 stupňů Celsia. Co se přihodilo v minulosti?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. září. Tento den roku 1886 se narodil český politik a diplomat Jan Masaryk. Shodou okolností tento den roku 1937 zemřel v Lánech jeho otec, zakladatel československého státu, první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Roku 1959 přišel na svět zpěvák norské kapely AHA Morten Harket. Ročník 1931 je spisovatel Ivan Klíma. Roku 1945 se narodil hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. Roku 1955 se narodil Steve Berlin, saxofonista skupiny Los Lobos. V roce 1938 poprvé vzlétla největší vzducholoď Graf Zeppelin 2. O 21 let později se stal sovětský Luník 2 prvním objektem vyrobeným člověkem, který se dostal na měsíc. Roku 1946 se narodil Pete Enew, baskytarista skupiny Nazareth. Psal se rok 1812, když Napoleon začal okupovat Moskvu. Tento den roku 1984 se poprvé v historii udílely ceny MTV. Show uváděli Bette Midler a Dan Aykroyd. Dvě slavné kapely tento den dostali svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1994 američtí The Temptations. A o rok později Earth, Wind and Fire.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Za půl minuty bude půl osmé.
1: Relax Radio.
0: Pondělí 14. září po ránu bude dál zataženo nebo skoro zataženo místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polejasno a jen ojediněle se vyskytnou přeháňky a večer máme očekávat další ubývání oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší odpolední teplota 21 stupňů Celsia. Chtěl by to trošku kyslíku, takže o kyslík se postará Robin Schulz.

Robin Schulz, Banana Oak, Oxygen, trošku kyslíku jsem říkal, že přineseme do toho ranního vysílání, trošku vody nám přinesla příroda a zase by to chtělo trošku sluníčka, abychom řekli, že život je krásný. Pozitivní pondělí máme i na Facebooku Relax Radio, kde se právě ptáme, kdy jste si naposledy tuhletu větu řekli.

0: kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme se podívat, jak to jede u Žatce nebo nejede. Silnice 27 směrem na Podbořany, tady se stala dopravní nehoda. Kousek od Žatce se srazila dodávka s osobním autem. Nehoda je naštěstí bez zranění, na místo je přivolaná policie. Dopravní nehoda se taky stala na silnici 224 mezi Žatcem a Kadaní. Blíž ke Kadani je nehoda osobního auta, které narazilo do dopravního značení.
0: Žatec 94,8 FM.
2: 94,8 FM.

Kdybychom měli stroj času, tak se vrátíme do roku 1947, pokud máte rádi horko, protože v tento den 14. září v roce 1947 bylo 32,1 stupně Celsia. Ale pronostiky říkají, že od dnešního dne už to vypadá spíš na podzim. Po svatém kříži podzim se blíží, anebo ještě jedna. Na povýšení svatého kříže, to je dnes, odkud fouká vítr od severozápadu, odtud přijde drahota. Tak to nevím, co by nám ještě chtěli zdražit.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní dohoda se stala na D7. Dejte pozor, počítejte se zdržením. U Kvíce, kousek od Slaného, se srazila dvě osobní auta a nákladní. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin 1 minuta.
1: Policie České republiky řeší v Kladně vandalství mladíka, který ničil auta a nadýchal přes 2 promile a oblačnost s deštěm bude během dne ustávat. Pěkné pondělní ráno.
2: Relax Radio.
1: Kladně dnes v noci řádil 18-letý mladík, který pěstmi poškozoval zaparkovaná auta a dopravní značku. Strážníci městské policie ho díky všímavému občanovi během několika minut vypátrali. Mladík nadýchal 2,23 promile alkoholu. Orientační test byl také pozitivní na kokain a THC. V okolí našli strážníci další 2 poškozená vozidla. Případem se dále zabývá policie České republiky. U Velvar se v neděli večer čelně střetly 2 osobní auta. Při nehodě se srazilo 6 lidí, včetně jednoho dítěte. Podle policie přijel řidič prvního auta z dosud nezjištěných příčin do protisměru. Ženu a dítě z druhého automobilu záchranáři převezli do Motolské nemocnice. Další 4 do Slaného. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. Mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízler nám přináší informace o počtu obyvatel.
3: Během prvního pololetí letošního roku se počet obyvatel Česka o 12,2 tisíce snížil na necelých 10 904 tisíc. Kladné saldo zahraničního stěhování v hodnotě 8,9 tisíce přistěhovalých nedokázalo vyvážit úbytek obyvatel přirozenou měnou o 21,1 tisíce. Meziročně nižší byl jak počet živě narozených, konkrétně 36,5 tisíce, tak i zemřelých 57,6 tisíc. Sňatků ale bylo letos v tomto období více, konkrétně 18,5 tisíce.
1: Ve svatovické katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu.
2: Sport.
1: Kladenské derby o první místo se uskuteční 20. září. Na stadion Vojtěcha Cajthámla přijede Slovan Velvary a půjde o přímý souboj o první místo tabulky 4. české fotbalové ligy. Atraktivní náboj utkání umocňuje také fakt, že v dresu Velvar letos nastupují odchovanci SK Kladno. Utkají se Sokol Hostouň a Slovan Velvary.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně máme zataženou oblohu, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Během dne bude od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Večer nás čeká ubývání oblačnosti a beze srážek. Nejvyšší denní teploty budou 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Tak to už se moc neohřejeme, navíc zapršelo pěkně. Já jsem dával do takových těch vyhledávačů, jakože jestli pršelo po víkendu, tak mi to řeklo, že ne, že skoro ne. Já propršel celou neděli, od nedělního rána až do teďka.
1: My taky.
4: Vůbec jsem nemohl dělat nic na zahradě, takže tak. Chtělo by to někam k moři, kam by si vyrazila nejradši?
1: Třeba na Džerbu.
4: Tak jo, tak zítra. A pusu posíláme úplně všem, kdo si ji dneska zaslouží. Činasky.
2: Dan Adam, Bára Průšová, Relax, Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 8 hodin 22 minut, pojďme na silnice. U Brandýsa nad Labem je dopravní nehoda na D10 ve směru na Turnov. Havárie osobního auta, na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému. Na jižní části Prahy se stala dopravní nehoda. Osobní auto srazilo srnu v Pitkovicích, počítejte se zdržením. Pozor dejte u Žatce. U Žatce se stala dopravní nehoda směrem na Podbořany, kde havarovalo osobní auto s dodávkou, nehoda bez zranění na silnici 27. A počítejte se zdržením na Sedmičce, na připojení od Slaného, Slaný Kvíc, kde se srazila dvě osobní auta a nákladní.
0: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise?
1: Navštivte nás.
0: STK Slaný. Těšíme se na vás.
1: Těšíme se na vás.
0: Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Další dopravní událost, nehoda osobního a nákladního auta se stala v Praze na Pražském okruhu. Je to na křižovatce nájezd od Karlovarské ulice směrem k letišti, nájezd potom směr D7 a je to křižovatka, kde je na druhé straně sjezd z D6.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

pondělí máme na Facebooku Rádia Relax, nejenom na webu, jak jste slyšeli před chviličkou, radio.relax.cz, ale i Instagram a Facebook máme. Na Facebooku dotaz, kdy jste si naposledy řekli, že život je krásný, Danča píše. Říkám si to často, protože to tak prostě je. Vždycky, když přijdou mračna, tak pak slunce zase vykoukne. No, slunce já očekávám každou chvilku.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Linka řidičů 666-736-736. Šipka už je nainstalovaná na příjezdu, nájezdu v Praze od Karlovarské ulice směrem na Pražský okruh a pak k letišti, kde se srazilo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením, ale je to tam dobře označený. No a dopravní nehoda se stala taky na sedmičce u Slaného, kde je to Slaný Kvíc, takže jeďte opatrně. A znovu připomínám linku řidičů, na které můžete poslat to info přes rádio rovnou dál na silnice.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty bude přesně 9.
1: Nová hasičská stanice pomohla už při prvním požáru na Berounsku a u Kněževsi se srazilo auto s motocyklem. Jeden z účastníků nehody odmítl převoz do nemocnice. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Nová plnicí stanice pro hasiče v Králově Dvoře se osvědčila už první den v provozu. Jen několik hodin po jejím otevření zasahovali hasiči u rozsáhlého požáru nábytkářské firmy v nedalekém Trubíně na Berounsku. Hořela kotelna, odpad i střešní konstrukce a zásah trval přes celou noc. Hasiči museli ručně vyprazňovat také hořící silo, při požáru se naštěstí nikdo nezranil. U Kněževsi na Rakovnicku se v neděli odpoledne střetlo osobní auto s motocyklem. Na místo vyrazili policisté, hasiči i záchranáři. Záchranáři jednoho člověka ošetřili, převoz do nemocnice ale odmítl a podepsal negativní revers. Okolnosti nehody a její příčinu nyní vyšetřují policisté. Doprava byla v místě nehody několik desítek minut zpomalená. Rehabilitační nemocnice Beroun nově využívá vysokoindukční stimulaci. Jak tato moderní metoda funguje, nám vysvětlí tiskový mluvčí Patrik Němeček.
3: Rehabilitační nemocnice Beroun rozšiřuje možnosti léčby pomocí moderních technologií. Nově využívá také vysokoindukční elektromagnetickou stimulaci, která může pomoci například při bolestech uvolnění a posílení svalů nebo při rehabilitaci po úrazech. Metoda působí do hlubších tkání a může být využita jako součást komplexní rehabilitační péče. Podle nemocnice tak pacientům nabízí další možnost, jak podpořit jejich návrat k bezpečnému pohybu.
1: Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná dnes vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 let jako dosud.
2: Sport.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji dvě domácí soupeřky.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne bude na Kladensku 17 až 20 stupňů Celsia. Zpočátku bude oblačno, místy s přeháňkami, ale později odpoledne se obloha částečně vyjasní.
0: A už se krásně vyjasňuje, je tady sluníčko, dopoledne korona a za chvilku terka.

that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.

0: Posloucháte Radio Relax, máme 9 hodin a 11 minut k tomu a startuje dopolední Café Time s Terkou. Dneska máme 14. září a to znamená, že svátek slaví všechny Radky. Radkám přejeme samozřejmě všechno nejlepší, vy jim určitě taky popřejte, nezapomeňte na ně s nějakou kytičkou nebo čokoládičkou. No a dneska je den, kdy v roce 1999 přišla do prodeje krásná Škoda Fabia. To je pro nás pro Čechy podle mě docela dost významný den, ale také dneska slaví narozeniny Jaroslav Uhlíř. Jsou to jeho 80. Tak já mu samozřejmě taky přeju všechno nejlepší a doufám, že ten dnešní den si pořádně užije a ještě dlouho nám bude dělat radost svojí hudbou. Musíme taky vzpomenout na Amy Winehouse, která by dnes oslavila své 43. narozeniny. Tak poslouchejte dál Radio Relax a užívejte si pondělí s námi.
1: Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

čase 9 hodin a 24 minut nám na rádiu Relax dohrála písnička Señorita. Vy posloucháte dopolední Café Time a já pro vás mám informaci ze světa showbiznesu. Jaká informace to je, tak to si samozřejmě nenechte ujít. Už za malou chvilku se to dozvíte, ale také se dozvíte informace o dopravě. Tak poslouchejte dál rádio Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady dopravní hlášení a to z D6, konkrétně na 18. kilometru, tam je velmi silný provoz a určitě se na místě zdržíte. Taky tady máme hlášení od Hořovic, nedaleko Rakovníka, tak tam je pomalu jedoucí vozidlo silniční údržby, tak tam se zdržíte na hodně dlouho, protože je to okolo Rakovníka velmi ucpané. Tak si dejte pozor, projíždějte opatrně a kdybyste měli jakékoliv informace o dopravě, tak nám je prosím hlaste na naší linku řidičů Rádia Relax 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a my pro vás máme informaci ze světa showbiznisu. 40-letá zpěvačka Lady Gaga se stala maminkou. Se snoubencem Michaelem Polanským přivítali na svět první dítě. Gaga a její snoubenec Michael Polanský byli spatřeni na procházce, kde měla zpěvačka novorozené miminko v nosítku. O tom, že by se chtěla stát maminkou, Lady Gaga mluvila už v roce 2019, kdy potkala Polanského. Zasnoubení jsou už od roku 2024. Pár si hlídá své soukromí. Lady Gaga po skončení tour Mayhem Ball v letošním dubnu nevystupovala už na veřejnosti. O jejím těhotenství tak nikdo vůbec nevěděl. My jim samozřejmě gratulujeme a doufáme, že všechno proběhlo tak, jak má.
1: Relax Radio.

0: umřel Tupac Shakur. Byl to rapper, který nechal už spoustu, zanechal tady u nás spoustu věcí. Byl postřelen 4 ranami v Las Vegas, no a jeho vrah Duane Kiffily Davis byl po 30 letech uznán vinným z vraždy. Nyní mu hrozí doživotní trest, vynesení rozsudku se uskuteční za měsíc. Tupac se stal prvním sólovým rapperem uvedeným do rock'n'rollové síně slávy, a to v roce 2017, což už je hodně dlouho po jeho smrti. Shakur taky dostal svou hvězdu na Hollywood Walk of Fame, na chodníku slávy, a to téměř 27 let po smrti. Během života vydal 4 sólová alba a další hudba vyšla až po jeho smrti. Taky vydal spoustu básnických sbírek a zahrál si v několika filmech. Jeho hudební kariéra ale trvala přibližně jenom 5 let a i za tu dobu tady toho spoustu zanechal. Je to tak, je to jeho výročí, tak já doufám, že aspoň někdo z vás, kdo si ho pamatuje, tak na něj dneska zazpomíná.
1: Café Time. Relax Radio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na pražském okruhu na 25. kilometru ve směru na D1 je dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Nedaleko od této události je taky na pražském okruhu ve výjezdu číslo 26 ve směru na D7 dopravní nehoda osobního automobilu a nákladního automobilu. Tak si na to dejte pozor, projíždějte opatrně a samozřejmě vám přejeme šťastnou cestu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 10 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesný kladenský čas.
1: Stát zbohatl o 560 milionů korun z dědictví po lidech, kteří neměli příbuzné, a Rakovník spustil anketu, která má pomoci získat přehled, čím lidé topí. Hezké dopoledne s Bárou a Terkou.
2: Relax Radio.
1: Pravá strana jedné poloviny mostu v Plzeňské ulici v Žadci, pod kterým se projíždí ke stadionu FK Slavoj, si vyžádá na 3 měsíce dopravní omezení, jak v Plzeňské ulici, tak v ulici U Hřiště. Částečné i úplné uzavírky začnou 15. září a v jejich průběhu dojde i k demolici jedné poloviny mostu. Most na silnici číslo 27 se měl původně opravovat, ale bližší zkoumání ukázalo, že jeho technický stav je velmi špatný. Nejlepším řešením tak bude demolice nosníků mostu a postavení nových. V rámci akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Rakovník mapuje město situaci v oblasti lokálních topenišť, například kotlů na pevná paliva, krbových kamen s výměníky či dalších lokálních topidel. Město připravilo krátkou a anonymní anketu, která pomůže získat základní přehled o způsobech vytápění a situaci v oblasti ovzduší v Rakovníku a obcích ve správním obvodu. Mluvčí oblastní nemocnice Kladno Zbyněk Boublík nám sdělí, jaké novinky se v nemocnici v posledních dnech odehrály.
3: Lékaři oddělení centrálního a urgentního příjmu oblastní nemocnice Kladno mají k dispozici nový mobilní ultrazvuk. Přístroj v hodnotě 1 379 400 korun nemocnice pořídila díky finančnímu daru statutárního města Kladna. Moderní systém lze podle potřeby přesouvat přímo k pacientům a využívat při vyšetřování akutních zdravotních obtíží. Nový ultrazvuk byl na urgentním příjmu předán ve čtvrtek 10. září dopoledne. Součástí přístroje jsou 3 vyšetřovací sondy, které lékařům umožní zobrazit srdce a cévy, orgány dutiny břišní i tkáně uložené blízko pod povrchem těla.
1: Stát loni získal dědictví po lidech bez příbuzných a bez závěti za víc než 560 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řešil 1615 případů takzvaných odúmrtí. Od roku 2015 je to druhý nejvyšší počet. Vyplývá to z výroční zprávy za minulý rok.
2: Sport.
1: Basketbalistky Spojených států amerických ovládly papáté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a na jubilejním 20. světovém šampionátu získali 12. titul. Francouzky i přes prohru dosáhly na historický úspěch na mistrovství světa, dosud měli jen bronz z roku 1953.
2: Relax Radio.
1: Aktuální teplota na Kladně je 16 stupňů Celsia. Obloha je polojasná a během dne bude ubývat oblačnosti a dešťových srážek.
0: Barčo, máme za sebou víkend. Jak jsi ho užila, kde jsi byla, co jsi dělala?
4: Já jsem si ho užila úplně na maximum tenhle víkend. Strašně se mi to líbilo, strašně moc jsem toho stihla. Zakončení v sobotu bylo teda party u mě doma.
0: Já jsem si říkala, jestli na to přijde, jestli se přiznáš k tomu, co se dělo.
4: Jo, jo. No a včera jsem teda balila, protože dneska v noci odjíždím, a pak jsem byla s mojí milovanou maminkou na večeři. Mě pozvalo.
0: Tak to zní velmi pěkně. A co zní taky pěkně, tak to je Phil Bouriva s písničkou Black and Blue. Tak za malou chvilku na relaxu zůstaňte s námi a přejeme vám krásné a pohodové pondělí.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: To byla Dua Lipa na rádiu Relax. No a my se jdeme podívat na naše dnešní téma. Dnes se budeme bavit trošku nostalgicky. Uděláme si takové nostalgické okénko, protože mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na nějakou věc, kterou jste dělali a dělali jste ji asi nejspíš úplně naposledy v životě a možná naposledy i pro další generace. Já tady mám pro vás pár tipů, na co si zavzpomínáme. Je to třeba posílání si ve škole papírky místo SMS nebo zpráv na jakýchkoliv sociálních sítích. Tak pokud si vzpomenete na to, co jste dělali vy a dneska už se to nejspíš nedělá a dokonce třeba i na období, kdy vy jste to dělali naposledy, tak mi napište na 606-736-736 a otevřeme toto naše nostalgické okénko.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

Dnes máme na rádiu Relax takové trošku nostalgické okénko. Vzpomínáme a bavíme se o tématu věcí, které jsme dělali a dělali jsme je možná úplně naposledy v životě a možná jsme je dělali i naposledy před ostatními generacemi, které přišly po nás. Máme tady jednu zprávu, ta je od Martina z Kladna. Ahoj, listování v telefonním seznamu. Bavilo mě to. Já si to taky pamatuju a věřím tomu, že spousta mladých vůbec neví, co to znamená telefonní seznam. Tak kdyby vás napadlo ještě cokoliv dalšího v tomto tématu, tak mi pište na 606 736 736. Ale já už jsem říkala, že třeba posílání si ve škole papírků místo zpráv na sociálních sítích, tak to je jedna z těch věcí, která určitě je na pořádku k tomuhle z tomu tématu, ale taky tady mám třeba, že dívat se na filmy podle toho, co zrovna dávají v televizi. Já sama jsem to už dlouho neudělala, často si pouštím něco, co mám na nějakých placených platformách, no a nebo třeba taky prozvonit někoho místo toho, abychom mu zavolali. Jenom ho prostě prozvonit, aby věděl, že ho zrovna scháníme. Tak to jsou takové věci, které jsme určitě dělali. No a taky jsme vyplňovali kamarádům památníčky. Obrázky jsme si kreslili navzájem, v tuhle chvíli si myslím, že památníčky už děti moc nemají. A jestli vy si vzpomenete na něco dalšího, co jste dělali v mládí a dělali jste to naposledy, tak nám dejte vědět. 606 736 736.

0: Posloucháte Radio Relax a my se dnes dopoledne bavíme o takovém speciálním tématu, kterým vzpomínáme většinou na naše dětství. Jedná se o aktivity, které jste dělali a dnes už je neděláte a nejspíš už je nebudou dělat ani další generace. Říkali jsme si, že třeba koukání na televizi, na to, co prostě zrovna běží, tak to už není úplně nejběžnější. Pak tady máme také vyplňování kamarádům památníčků. No a nebo tady taky máme další věci, jako je skládání papírové nebe peklo ráj. Nevím, jestli děti ještě dneska umí vůbec něco skládat z papíru, ale jestli jo, tak je to samozřejmě pozitivní zpráva. Potom tady mám taky, že chodili jsme do obchodního centra jen proto, abychom tam byli s kamarády. To si nemyslím, že je úplně dneska neběžnou situací. My jsme si tam většinou nic nepořizovali, ale děti dnes si tam i něco pořizují. Pak tady máme taky vystřihování si z časopisů fotky oblíbených celebrit a nejenom to, taky třeba psaní dopisů Ježíšku tím, že si vystřihnete ty obrázky z časopisu a nalepíte je do dopisu Ježíškovi. No a taky jsme si psali taháky tak malé, že jejich výroba zabrala vlastně víc času než to samotné učení, aby prostě nebyly vidět. Dnes si všichni všechno dávají do chytrých hodinek nebo mobilních telefonů. Taky jsme si stavili bunkry, což je určitě pravda, to už dneska asi neděláme, ale bunkry to byla oblíbená činnost, třeba u babičky. No pak tady máme taky být celý den offline, aniž bychom tomu říkali, že vůbec jsme offline. Ano, prostě jsme jenom byli. Kamarádili se, běhali jsme venku a užívali jsme si společný čas. No a co dalšího napadá vás? Napište mi na 606 736 736. Mám tady ještě jednu zprávu od Jany. Ta píše, zdravím, myslím, že pionýrský šátek už si nikdy nikdo neuváže. Ahoj. Já si tím nejsem úplně jistá. Myslím, že skautské šátky, jestli se dají za to považovat, tak ty ještě frčí.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Dnes si v dopoledním Café Timeu povídáme o věcech, které jste dělali a nejspíš už je nikdy dělat nebudete a ani nadcházející generace. Máme tady další informace. Je to třeba v časopisech, že jsme si dělali různé testy kamarádství nebo jestli nás má někdo rád a tak dále. Byly to téměř takové dětské časopisy, možná spíš teenagerovské, nějaké Bravíčko a tak dále. Tak časopisy dneska děti si myslím, že téměř skoro vůbec neznají. Pak tady mám taky, že jsme hráli Hada na Nokii. Ano, byla to jedna z prvních her, která se dala vůbec sehnat na telefonech a všichni jsme nad ní strávili alespoň chvilku. No a taky tady mám, že jsme zvonili u kamarádů a zeptali jsme se, jestli můžou jít vůbec ven. Dnes si každý zavolá a spíš ani nevyjde ven, pokud nedostane hned informaci o tom, v kolik a kde se má kdo sejít. Mám tady taky zprávu, a ta zní, co jsme ještě dělali, je třeba skákání přes gumu, vyrábění z nazbíraných kaštanů, nahrávání písniček na kazety z rádia, kdy zrovna byla relaxáda a byla to možnost ulovit si nejlepší pecky. Tak to nám píše Hanka a zpráva to je samozřejmě krásná, ta mi udělala radost s tím, že jsi nahrávala na kazety relaxádu. To zní moc hezky. Tak co vy, taky jste dělali něco, co už asi dneska nikdo dělat nebude a vy nejspíš taky ne? 606-736-736, to je naše číslo sem do studia. Krásné pondělí a zůstaňte s námi relaxovat.
1: Relax.

0: Máme přesně 11 hodin a to znamená, že je čas na zprávy.
1: Kralupy nad Vltavou čeká zvýšené flérování. Odstávka výrobní jednotky může přinést silnější plamen a větší hluk a město Slaný dokončuje nové multifunkční hřiště, které by se mělo otevřít už koncem září. Pěkné pondělní dopoledne.
2: Relax Radio.
1: V Kralupech nad Vltavou může být ode dneška až do středy výraznější plamen a větší hluk z bezpečnostní fléry v areálu chemických výrob. Důvodem je zahájení odstávky výrobní jednotky Butadien 2, která potrvá zhruba 2 až 3 týdny. Firma upozorňuje, že během odstávky může být fléra využívána častěji. Obyvatelé tak mohou zaznamenat viditelný plamen nebo zvýšenou hlučnost. Po skončení odstávky bude následovat další období zvýšeného flérování. Ve Slaném se blíží ke konci výstavba nového multifunkčního hřiště v Gagarinově ulici. Po dokončení podkladu teď přijde na řadu podkládka. Sportovního povrchu následovat bude lajnování a instalace ochranných sítí. Hřiště nabídne prostor pro tenis, volejbal, nohejbal, streetball nebo malou kopanou. Pokud půjde vše podle plánu, hřiště bude otevřeno do konce září. Rehabilitační nemocnice Beroun nově využívá vysokoindukční stimulaci. Jak tato moderní metoda funguje, nám vysvětlí tiskový mluvčí Patrik Němeček.
3: Rehabilitační nemocnice Beroun rozšiřuje možnosti léčby pomocí moderních technologií. Nově využívá také vysokoindukční elektromagnetickou stimulaci, která může pomoci například při bolestech, uvolnění a posílení svalů nebo při rehabilitaci po úrazech. Metoda působí do hlubších tkání a může být využita jako součást komplexní rehabilitační péče. Podle nemocnice tak pacientům nabízí další možnost, jak podpořit jejich návrat k bezpečnému pohybu.
1: Limity pro čištění lokalice ekologickou zátěží se připravují na míru konkrétnímu místu. Pevné limity pro sanaci chemických látek, které znečišťují životní prostředí, odborníci nevyužívají, ale tvoří je pomocí tzv. Analýzy rizika specificky pro každou lokalitu.
2: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyř hry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách bude zataženo až oblačno s teplotami 19 až 20 stupňů Celsia. Zítra se výrazně oteplí, ale ve středu se vrátí přehánky. Zbytek týdne bude chladnější s teplotami kolem 19 stupňů Celsia.
0: My se tady teď v dopoledním vysílání na Radio Relax bavíme o tématu, které je, co jsi dělala dříve, dneska už to neděláš a dokonce to možná ani nedělají generace, které teďko jsou v tom věku.
4: No tak já si myslím, že to určitě budou takový ty naše pouliční hry.
0: Jo, jako třeba?
4: No, já jsem milovala hru, to jsem byla asi v první třídě. A počkej, musím si trošku vzpomenout. Já kuchta buchta dala jsem do polívky. Znáš to?
0: Myslím si, že jo. Pak říkáš, co se tam všechno přidalo. Ano. A přidávají se všichni ostatní, musí to říkat dál a
4: jo,
0: dál.
4: Jo, jo, jo.
0: Tak to je taky moc hezká hra. To si myslím,
4: jo,
0: že se
4: to
0: taky
4: měla ráda.
0: Už nehraje.
4: Fakt jsem to měla ráda a myslím si, že fakt ne, no.
0: Tak co se dá dělat? Už můžeme jenom vzpomínat. A můžeme vzpomínat třeba i na Miley Cyrus, že jo? Když si vzpomeneme Hannah Montana.
4: Oblíbená.
0: To je
4: oblíbená, ano,
0: ano,
4: Hannah
0: Montana.
4: Montana.
0: To je moje dětství. Ale vy si s námi dáte Miley Cyrus s její největší novinkou tady u nás na Relaxu. Buzz Persudis. Tak poslouchejte Radio Relax.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Čas je 11 hodin a 13 minut, k tomu nám na rádiu Relax dohrál Tom Odell s DJem Tiesto a jejich předělanou písničkou Another Love z roku 2022. No my se ale teď tady na rádiu Relax bavíme o tom, co jste dělali a možná už neděláte. Takové nostalgické okénko jsme tady otevřeli a mám tady zprávu od Magdy. Ahoj, za nás se hodně hrála školka, přebírali provázky, ale taky jsme si často hráli na filmy, které jsme viděli. Třeba takový Vinetu nebo Limonádový Joe. To jsme uměli slovo od slova úplně z paměti všichni. Zdraví Magda z Rakovníka. My zdravíme do Rakovníka a vlastně mě napadlo, že tyto imaginární hry si na někoho nebo něco, nutně to nemuselo být ani se scénářem z filmu, ale mám pocit, že děti si dneska moc nepředstavují, ale spíš se drží telefonů, tabletů a tak dále. Ale jestli máte doma nějakého malého raubíře, který si hraje na to, že jezdí na motorce, anebo nějakou princeznu, která si představuje, že za ní přišel princ, tak to jste šťastlivci, protože ta dětská představivost je velmi důležitá a mně se to určitě taky týkalo, všechny imaginární a vymyšlené hry, tak to byl můj svět poměrně často. Tak doufám, že nás to, ty hezké věci nebudou opouštět a že i tak nadále se všichni budeme mít tady na tom světě krásně.
1: Relax, největší hity.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

pátek 11. září to bylo přesně 25 let od útoku na dvě budovy v Americe, konkrétně na dvojčata. Je to událost, která určitě zasáhla úplně celý svět, ale tyto budovy tam stály už poměrně dlouho předtím, než se tato tragédie stala, a stihly tak tyto budovy být i v některých filmech, seriálech nebo klipech. Jaké to jsou, to si prozradíme za malou chvilku, tak poslouchejte dál Radio Relax a můžete se pak zároveň i podívat na filmy, ve kterých ještě budovy stojí. Teď si dáme ale Nelly Furtado a Promiscus, její písničku, na Radio Relax právě teď v 11 hodin a 25 minut.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: D7 je v obou směrech u Ruzině úplně zacpaná. Zdržíte se tam v koloně, takže pokud máte možnost, objeďte tuto část dálnice a okruhu. Ale jinak to vypadá, že silnice jsou poměrně v klidu a prázdné. Kdybyste měli jakoukoliv informaci o dopravě vy, tak nám ji určitě hlaste na naší linku řidičů Rádia Relax. Tak šťastnou cestu, ať dorazíte, kam potřebujete.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: pátek to bylo přesně 25 let od pádu dvojčat. Před rokem 2001 byly Twin Towers, jak se jim říká anglicky, úplně všude ve filmech, seriálech, videoklipech, reklamních, módních fotkách i obyčejných záběrech města. Jejich ikonický tvar byl tak rozpoznatelný, že stačilo jenom dát do pozadí tyto dvě budovy a nikdo nemusel vysvětlovat, kde se děj a scéna odehrává. Dnes jsou tyhle staré záběry vlastně vizuálním archivem New Yorku, který už bohužel neexistuje. O jaké filmy a seriály se jedná? Je to třeba Muži v černém 2. To je film z roku 1997. Pak taky Philip Pettit, což je film z roku 1974. The Hard. To byl seriál, pak tady máme taky Přátelé, už v úvodní znělce se tyto budovy objevují. Superman z roku 1978 a taky Spy Game, což bylo promo video s Bradem Pittem z roku 2001. To bylo téměř poslední, co se použilo. Pak tady máme taky Jay-Z, tak ten dokonce dva klipy natáčel před těmito budovami, no a nebo třeba taky Sám doma 2. A Spider-Man z roku 2002. V roce 2002 Spider-Man vyšel, ale jak jsme říkali, v roce 2001 ještě stihli záběry natočit. Tak to jsou vzpomínky na dvojčata, takže kdybyste si chtěli tuto scénu trošku přiblížit, tak stačí si některý z těchto filmů pustit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Včera se jel závod Formule 1 ve Španělsku. Zvítězil Kimi Antonelli. Ten vyhrál tím pádem velkou cenu Španělska. Jezdec Lewis Hamilton odstoupil, jeho Ferrari mělo problém s brzdami. No a Sainz, Perez a Stroll nedokončili závod. Španělská Grand Prix se letos jela na úplně novém okruhu Mudring. Jedná se o okruh, který nabízí nejdelší klopenou zatáčku v kalendáři Formule 1 s láknolem až 24%. Další závod, pokud byste chtěli, tak se pojede v Azerbajdžánu 26.9. Tak jestli vás zajímají tyto zprávy z Formule 1, tak doufám, že se vám líbila i tato. A kdybyste chtěli, můžu vám jich hlásit daleko víc. Dejte mi třeba vědět na našem Facebooku nebo na našem studiovém čísle 606-736-736 a zůstaňte s námi.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Dělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.

0: 12 hodin a 2 minuty k tomu a posloucháte Radio Relax a jdeme na zprávy.
1: Berounsko získá nový vodovodní přivaděč, kraj na projekt přispěje téměř 7 miliony korun. A hasiči soutěžili na Kladně, kdy poměřili své síly v náročných disciplínách. Pěkné pondělní poledne a dobrou chuť, pokud právě obědváte.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj podpoří výstavbu přivaděče pro Otročiněves a Nový Jáchymov na Berounsku. Vzniknou více než 4 kilometry nových vodovodních řádů a také nový vodojem. Projekt má hlavně vyřešit problémy s nedostatkem vody v letních měsících. Kraj na něj schválil dotaci téměř 7 milionů korun. Na Kladně se v pátek uskutečnil 11. ročník soutěže o pohár ředitele středočeských hasičů. Hasiči na Sýtné poměřili síly v disciplínách, které prověřily jejich fyzickou kondici, rychlost a vytrvalost. Soutěž také připomněla hasiče, kteří zahynuli při záchraně lidí po teroristických útocích ve Spojených státech amerických. Jak je na tom kvalita pohonných hmot v České republice, nám sdělí mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot i v měsíci srpnu letošního roku. Na čerpacích stanicích v České republice jsme odebrali celkem 99 vzorků a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Od začátku letošního roku do srpna jsme uskutečnili celkem 856 kontrol vzorků pohonných hmot a nevyhovující vzorky jsme zjistili celkem ve 3 případech. To představuje 0,4% ze všech kontrolovaných vzorků. Můžeme tedy konstatovat, že kvalita pohonných hmot na čerpacích stanicích v České republice je dobrá.
1: Odborníci na problematiku závislostí kritizují navrhovanou novelu o návykových látkách se zákazem e-shopů, zpracovávání CBD či prodeje technického konopí jednotlivcům. Podle expertů změny ochranu zdraví neposílí, naopak povedou k přesměrování poptávky na nelegální trh a dopadnou i na malé české producenty. Stát přijde o kontrolu a daně.
2: Sport.
1: Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
2: Relax Radio. Časí.
1: Odpoledne bude ve středních Čechách oblačno, místy budou i slabé přehánky. Večer budou přehánky ustávat a teplota rychle klesne zhruba ke 13 stupňům. Noc bude převážně bez deště s teplotami 10 až 12 stupňů Celsia s doprovodem slabého větru.
0: Já vám také přeju dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte. Máš ty něco sebou dneska k obědu?
4: Ano, mě paní produkční naše úžasná přinesla oběd.
0: Tak mě ho nenabídla. Co vám budu povídat? No nic, já si někam budu muset asi nejspíš zajít. Tak doufám, že vám bude chutnat to, co si dáte a samozřejmě k tomu si můžete dát i hudbu. Sad Girls, písnička od Davida Getty a BB Rixy. To je už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi, krásné poledne a dobrou chuť.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax. Relax Radio. I'm done.

hosté, svatováclavské slavnosti na hradě Okoři se budou konat už tuto sobotu 19. září od 10 do 18 hodin. Těšit se můžete na královský rytířský turnaj, taneční a divadelní představení a chybět nebude dobové tržiště. Připravený je i zábavný program pro děti. V sobotu se také budou konat tradiční žehrovické trhy. Od 10 hodin budou na návsi v kamenných žehrovicích trhy s bohatou nabídkou. Ukázky řemesel, taneční a hudební vystoupení a děti se mohou těšit i na oblíbené malování na obličej. Tak to jsou sobotní akce, tak nezapomeňte si je zapsat do diáře a určitě někam vyrazit.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Relax Radio. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. září. Tento den roku 1886 se narodil český politik a diplomat Jan Masaryk. Shodou okolností tento den roku 1937 zemřel v Lánech jeho otec, zakladatel československého státu, první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Roku 1959 přišel na svět zpěvák norské kapely AHA, Morten Harket. Ročník 1931 je spisovatel Ivan Klíma. Roku 1945 se narodil hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. Roku 1955 se narodil Steve Berlin, saxofonista skupiny Los Lobos. V roce 1938 poprvé vzlétla největší vzducholoď Graf Zeppelin 2. O 21 let později se stal sovětský Luník 2 prvním objektem vyrobeným člověkem, který se dostal na měsíc. Roku 1946 se narodil Pete Enew, baskytarista

0: Show uváděli Bette Midler a Dan Aykroyd.
1: Welcome to MTV Music Television.
0: Dvě slavné kapely tento den dostali svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1994 američtí The Temptations. A o rok později Earth, Wind and Fire.
2: Relax Radio.
3: Relax.
2: Relax Radio.
0: Relax Radio. You let me

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu 13. hodina, je tu i Barča se zprávami, tak ji pojďme dát slovo.
1: Řidiči musí jezdit v Kladně se zvýšenou opatrností z důvodu svedení provozu do jednoho jízdního pruhu kvůli opravám a v jezeře Milada se objevily raci červení. Pěkné odpoledne s Relax Rádiem.
2: Relax Rádio.
1: Kvůli opravám v Kladenské ulici Československé armády je provoz veden do druhého jízdního pruhu. Řidiči tam proto musí počítat s omezením a zvýšenou opatrností. V ulici zároveň platí zákaz zastavení. Dopravní situaci komplikuje probíhající oprava komunikace. Ve městě se opravy místních komunikací řeší i v návaznosti na modernizaci železniční trati. Mělnický útulek volá o pomoc. Za posledních 5 let se postaral o více než 2 500 zvířat, teď ale zázemí dosluhuje. Nutné jsou opravy koců, oplocení i psích boudiček. Náklady jsou ale nad finanční možnosti provozovatelů a bez modernizace hrozí omezení provozu útulku. V Lounech se těší nové relaxační oáze. Více nám řekne mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Parčík u pramene v Lounech je téměř dokončen. Večer nyní prostor oživuje osvětlený altán. Nové posezení, dřevěná lehátka a relaxační sítě jsou připravené pro chvíle odpočinku a setkávání. Součástí revitalizace bylo také zvelebení okolí léčivého pramene Luna, který patří k významným místům Loun. Upravený prostor nyní nabízí také lavičky, mobiliář a vytváří příjemné místo pro krátké zastavení i další odpočinek s výhledem na České středohoří. Nově vysazené stromy, keře, trvalky a tisíce cibulovin ještě na podzim doplníme dosíváním travnatých ploch a bude také dokončena realizace zelené střechy altánu.
1: V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se objevily invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v České republice. Tento druh je přenašečem račího moru. Přírodovědci chtějí udělat podrobnější průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije.
2: Sport.
1: Fotbalisté Juventusu ve 4. kole italské ligy po gólu v nastavení prohráli 2-3 se Sassoulem a utrpěli první porážku v soutěži. Bologna podlehla v Neapoli 0-1 a stále čeká na první výhru.
2: Relax Radio.
1: Dnes očekáváme jasnou až polojasnou noc. Postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty budou 10 až 6 stupňů Celsia. Zítra ráno nás čeká zpočátku sluneční den s mlhami a nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty budou 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Arču, děkujeme za zprávy a já nabídnu muziku, která bude mezi 13. a 14. Třeba Becky Hill a David Guetta. Co pak jsi měla dneska k obědu?
1: Smažák,
0: jej, tak ten vlastně byl dneska na hotelu, že jo?
1: No, z hotelu mi ho paní produkční přinesla.
0: Teda ty se máš. No, tak doufám, že i vy jste si pochutnali a pokud si dáváte teď pozdní oběd, přejeme dobrou chuť a hezký poslech.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: za mě hit současnosti, skladba, která kombinuje house vokály 90. let s afrolatina tech house, která se dostala na vrchol hitparád Beatport a inspirovala DJ, který si říká užil pro letní turné v roce 2026. Song mi rozhodně bude připomínat léto tohoto roku, tedy léto roku 2026. A to pozor, původní verze písně vznikla s pomocí umělé inteligence. Až užel songu hudebně předělal a přizval i legendární Utronaté. Ano, tu co znáte z 90. hitu Free. No a teď za mě jednoznačně mega hit. Další hity, které právě teď mají úspěch u vás, našich posluchačů, tak ty najdete samozřejmě na našem webu radio-relax.cz, odkaz hitparáda Relaxáda. A tady jen rychlostí blesku připomenu, kdo je na prvním, druhém a třetím místě.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Madonna a Kylie Minogue. Love Sensation. Druhé místo. Blanka. Yeah, yeah.

0: Tak jak jste měli relaxáci víkend, máme pondělí s datem 14. září a už se zase rozbíhá takové to pracovní kolečko. Ale dali jste nějaký výlet třeba o víkendu s rodinou? Ono, na cestování si nepotrpí úplně každý, ale ten, kdo ano, tak máte obrovskou výhodu. A vůbec nezáleží na tom, zda dotyčný vyrazí jen do sousedního města, nebo třeba i do vzdálenějších koutů světa. Objevování totiž nových míst prokazatelně omlazuje tělo i ducha. Turismus není totiž jen o volném čase a odpočinku od práce velkou měrou. Přispívá k celkovému zdraví. Takže cestování zlepšuje jak zdraví, tak zpomaluje i stárnutí. Takže už nemusíte zkoušet drahé pleťové krémy, raději zabalte kufry a hurá někam na výlet.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na Škoda Auto.

0: Tohle byly Masterboy Feteru Rádia Relax a pojďme v rámci dnešního Fresh Timeu nahlédnout do vašich domácností. Jakou věc doma děláte úplně jinak než váš partner? A teď nemyslím zásadní životní rozhodnutí, ale ty malé domácí věci, u kterých si každý z vás třeba myslí, že právě on to dělá správně. Jeden třeba utírá stůl jedním směrem, druhý to dělá třeba cik-cak. Jeden skládá trička do komínku, druhý z nich vytvoří kouly a já tomu třeba doma říkám systém. Nejlepší na tom je, že po letech vztahu už se o tom ani nediskutuje. Prostě oba u nás doma víme, že ten druhý to zkrátka dělá špatně. Takže dneska se těším na vaše domácí rozdíly. Ty můžete posílat na 606-736-736, co děláte vy úplně jinak než váš partner nebo partnerka. Takže dnešní téma s datem 14. září je otevřené a já na oplátku posílám další odpolední muziku. Hezký poslech.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: a do 90. let. Tohle to byl Marky Mark, Hey DJ. Jsou věci, které jsou úplně banální, ale právě na nich poznáte, že spolu opravdu žijete. Pojďme pokračovat v rámci dnešního téma na relaxu. Třeba jak mačkáte zubní pastu. Jeden to dělá třeba od prostředka, druhý to dělá od konce. Jak dáváte roli toaletního papíru, od stěny nebo směrem ven? Jak ukládáte nádobí do myčky, protože někdo to tam třeba nahází, hlavně aby se tam toho vešlo co nejvíc. Druhý to potom skládá třeba jako Tetris. Jak věšíte ručníky, jak krajíte chleba a tak dále. Každý má samozřejmě jasno, takhle se to dělá, takhle se to má dělat, takhle je to správně. Nikdo neví, kdo to rozhodl, nikdo nezná tu normu, ale oba jí hodláte rozhodně dodržovat. Pojďme teď na některé vaše SMSky, mně se třeba líbí tahle zpráva. Manželka skládá ručníky podle velikosti a hlavně podle barvy. Já to prostě hodím do skříně. Už 14 let vedeme tenhle ten spor, který nemá vítěze, Honzo, Martin. Zdravíme Martina a držím palce, Martine, abys to jednou vyhrál. A ještě dám tuhle zprávu, to je taky zajímavá. Já dávám špinavé prádlo rovnou do koše. Přítel ho položí, nebo spíš hodí, vedle koše. Prý je to podle něho mezikrok. Lucie. No tak, Lucko, takovýhle mezikrok máme i u nás doma.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Za chvilku další odpolední zprávy z Barčova, ale teď zprávy od vás řidičů. Máme tady dopravní hlášení z D5. Pozor si dejte na 6. kilometru na trase Praha Plzeň. Je tam předmět na vozovce, konkrétně tam leží palety, tak nohu rozhodně splynu a dávejte na sebe pozor.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 14 hodin půl minuty k tomu. Přesný čas, ladíte rádio Relax a pojďte si poslechnout zprávy.
1: Ve městě Velvary bude do konce měsíce uzavřena křižovatka a ve sněmovně se bude upravovat návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Na Křivoklátě se příští sezónu nebude natáčet známá reality show. Důvodem je rozsáhlá obnova hradu, která má začít už letos v zimě a potrvá několik let. Opravy se dotknou střech, fasád, schodiš i dalších částí areálu. Hrad ale zůstane návštěvníkům přístupný i během rekonstrukce. Sdělujeme, že pravděpodobně do konce září bude v Kržínské ulici v místě křižovatky s ulicí Nádražní zúžení hlavní silnice. Důvodem je přeložka plynovodního řádu, která je podmínkou dokončení úpravy splaškové a dešťové stoky v tomto místě před plánovanou rekonstrukcí vozovky ke stavebninám. Starosta města Podbořany Radek Reindl nás informuje o nové úpravě parku.
3: Podbořany dokončili revitalizaci Schillerova parku za 6,5 milionu korun. Přibyly tady nové cesty, dvě hřiště, osvětlení, altán i plocha pro venčení psů. Součástí parku je také pravěká stezka a broukoviště. Obnovený je i původní kamenný památník německého spisovatele Friedricha Schillera.
1: Návrh snížení podpor v nezaměstnanosti by se mohl ve sněmovně ještě upravit. Nastavení by se mohlo zmírnit u některých skupin lidí bez práce. Novinářům to řekl ministr práce Aleš Juchelka. Očekává, že dolní komora by mohla úpravu podpor začít projednávat příští týden.
2: Sport.
1: Jako speciální pro klub označil začínající hokejovou sezónu majitel a zároveň první trenér Komety Libor Zábranský. Brňané totiž po novém roce opustí Vining Group arénu v centru města a přestěhují se do nové haly na výstavišti. Zábranský věří, že každý zápas v novém prostředí bude vyprodán.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Ve středních Čechách a v Praze je aktuálně 20 stupňů Celsia s oblačnou až polojasnou oblohou. V severních Čechách je oblačná obloha s dešťovými přeháňkami s teplotami 19 až 21 stupňů. V jižních Čechách měříme 20 až 22 stupňů s polojasnou oblohou a nejchladněji je dnes na Moravě a ve Slezsku, kde jsou teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Krátce po 14. hodině možná už někdo plánuje dát si odpolední kávu. Ty máš ráda kafe?
1: No jasně.
0: Jo, a v kolik hodin si ho takhle odpoledne dáváš většinou?
1: No, po tom obídku, takže buď teď nebo za hodinku. Přijde ten čas.
0: A co k tomu, co k té kávě?
1: No to asi nic.
0: Nic? Žádný dortík?
1: Leda, že bys přines nějakou bábovku.
0: No tak to ne, no. Ale přinesu aspoň hudbu a myslím si, že právě v této písničce se o tom kafi dost zpívá. Česká zpěvačka, která tentokrát ale bude zpívat anglicky. Olga Lounová už za chvilku na Relaxu. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Pokáč a ignor. Jakou věc doma děláte úplně jinak než váš partner? To je dnešní téma a myslím si, že výhodou tohoto téma je, že pravděpodobně nikdo z nás doma nedělá věci špatně. Jen je děláme zkrátka jinak. Problém nastává ve chvíli, kdy si jeden z partnerů myslí, že je jeho způsob ten jediný správný. A přitom přesně tyhle maličkosti dokážou vyvolat, já si myslím, že někdy i větší konflikt než třeba hypotéka. Tak třeba obyčejné klíče. Obyčejná věc, řeknete si, ale pozor, ne u Rosti doma. Ten píše, ahoj, také mám úchylku v tom, že věším klíče stále ve stejném pořadí. Schránka, zahrada a zahradní domek. Totéž s kuchyňským náčiním, míchačka, lžíce a vidlička. Ještě třeba čajové hrnky odděluji od kávových a pak vedle stojí sklenice. Manželka to pořád nechápe a několik vykřičníků. Hezký den všem přeje Rosťa. My Rosťu zdravíme. No a pěkný den do relaxu, píše i někdo, kdo se nepodepsal, ale dám tuhle SMSku. Když přijdu domů, boty sundám a uklidím. Manžel je nechá u dveří. No a Mirka píše, já když dojím jogurt, kelímek vyhodím. Přítel ho položí na linku, nechá ho tam, protože prý se může ještě hodit. Na co? To zatím za 8 let nevysvětlil.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio.

0: Machine Gun Kelly v éteru Rádia Relax. Za chvilku bude slíbená zpěvačka Olga Lounová a její píseň o kávě. To, že je káva oblíbená, dokazuje fakt, že denně se na celém světě vypije přes 2 miliardy šálků kávy a 30-40% světové populace jí pije denně. Kofein v kávě povzbuzuje, zlepšuje náladu a taky zvyšuje pozornost. Takže pokud si ji teď vychutnáváte, díky, že ten odpolední šálek kávy máte s relaxem a s tou nejlepší muzikou.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Fi. Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: We'll be right back.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak, problémy máme hlášené z D1, ostatní dálnice jsou bez větších dopravních problémů, dobře, sízne. Ale pozor, D1, tam jsou dvě dopravní nehody. Ta první je na 310. kilometru ve směru na Brno. Došlo tam k nehodě nákladního vozidla, vozidlo si jelo do příkopu, tak s tím počítejte. D1, 231. kilometr ve směru na Ostravu, opět další dopravní nehoda, havárie osobního auta, které nabouralo do svodidel, na místě už to řeší policie. A D1 do Třetice na 108. kilometru, od 108. kilometru až po 104. kilometr ve směru na Prahu, pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je z tohoto důvodu uzavřen, seká se tam tráva, udržuje se travní porost a tvoří se kolona, protože pravý jízdní pruh je uzavřený, tak je to svedeno do jednoho pruhu, tak počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Pan známější jako DJ Bobo a muzika 90. let na relaxu, ale pozor, DJ Bobo nebyl typický zpěvák Eurodanceu, v jeho písních často zpívaly ženské vokalistky, v téhle písni jsme to i sami zaznamenali, sami jsme to tam slyšeli, že tam byly ženské refrény a on právě dodával ty rapové části. To se stalo jedním z poznávacích znaků jeho hitu a jen tak pro zajímavost, v roce 1996 se DJ Bobo dostal na turné jako předskokan Michaela Jacksona. DJ Bobo tedy dělal support Michaelovi. No, klobouk dolů. Teď ale pojďme k nám do našich českých Luhů a Hájů. Holka z Plagátu a skupina Slza.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Tohle jsou Pussycat Dolls a všimli jste si relaxáci, že když se stane něco špatného, okamžitě to chceme vědět, začínáme pátrat. Dopravní nehoda, konflikt, katastrofa, nějaký skandál, ale když se někde otevře nový park a všichni jsou najednou šťastní, naše reakce je maximálně aha, no tak super, no. Může za to samozřejmě náš mozek, máme takzvané negativní zkreslení. Negativním informacím přikládáme větší váhu než těm pozitivním. Je to vlastně pozůstatek doby, kdy bylo pro člověka důležitější vědět, že se třeba blíží lev, než že někde krásně svítí sluníčko. Tak tedy za chvilku další odpolední zprávy s Barčou, ale já doufám, že ta nic špatného nepřinese.
1: Takhle hraje Relax.

0: 15.00, to je přesný čas, posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: Dva muži na Berounsku si chtěli vydělat vrácením kradených vratných lahví a na Rakovnicku přibývá dopravních uzavírek. Řidiči tak musí počítat s delší dojezdovou vzdáleností. Pěkné pondělní odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Berounští strážníci dopadli dva muže, kteří v centru města ukradli přepravky s vratnými lahvemi. Jeden z nich podlezl vrata baru a předával lahve komplicovi. Společně pak odnesli čtyři přepravky do prodejního řetězce, kde je chtěli vrátit za peníze. Strážníci dvojici zadrželi přímo před obchodem. Muži se ke krádeži přiznali a protože mají mít na svědomí i další krádeže, případ si převzala policie České republiky. Na Rakovnicku začínají nové dopravní uzavírky. Od dneška je částečně omezený provoz ve Hvozdu, kde se opravují chodníky a auta projedou jedním pruhem. Od středy se pak úplně uzavře Lišanská ulice v Rakovníku, a to až do 20. prosince. Důvodem je pokračování stavby obchvatu města. Objízdná trasa povede přes Luženskou ulici a novou část obchvatu. Jak je na tom kvalita pohonných hmot v České republice, nám sdělí mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot i v měsíci srpnu letošního roku. Na čerpacích stanicích v České republice jsme odebrali celkem 99 vzorků a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Od začátku letošního roku do srpna jsme uskutečnili celkem 856 kontrol vzorků pohonných hmot a nevyhovující vzorky jsme zjistili celkem ve třech případech. To představuje 0,4% ze všech kontrolovaných vzorků. Můžeme tedy konstatovat, že kvalita pohonných hmot na čerpacích stanicích v České republice je dobrá.
1: Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha za svůj výrok, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Rozhodl o tom nepravomocně pražský městský soud.
2: Sport.
1: Hokejisté Karlových Varů a Třince v úterý zahájí nový ročník Tipsport Extraligy. V předehrávce prvního kola, jehož další zápasy jsou na programu ve středu, se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně máme ve středních Čechách převážně oblačno až polojasno. Teploty jsou 20 stupňů Celsia. V Polabí bude o něco tepleji, kolem 21 až 22 stupňů Celsia. Večer bude oblačnosti ubývat a noc přinese teploty kolem 10 stupňů.
0: Zprávy jsou za námi, před námi další společná hodinka, ve které zazní třeba poetika. A taky v ní bude souboj moderátor versus zprávařka. A počkej, vrátím ti ten minulý
1: už
0: týden.
1: Už se bojím se.
0: Dneska teda myslím, že to pro vás dámy úplně nebude, spíš to budou takové jako pánské filmové lahůdky. No,
1: tak neměla bych jít rovnou domů.
0: Jakože bys to takhle zdala? Ještě musíš dávat zprávy v 16, takže tě tady čekám kolem půl.
1: Tak jo.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: je Alex Voren, vy posloucháte Radio Relax a teď odbočíme ne do světa hudby, ale do světa filmu. Herec Nicolas Cage už ve filmech zažil snad všechno, ukradl národní poklad, dokonce se stal Ghost Riderem, ale teď dostal soupeře, na kterého nestačí ani hollywoodský scénář. Je to, přátelé, zem. Před jeho luxusním domem v Malibu se totiž otevřela obří díra v zemi. A není to žádná díra na zahradě Pokrtkovi. Propadlina má zhruba 9 metrů a část příjezdové plochy prostě zmizela. Takže si představte Nicolase Cage, jak ráno vyjde z domu, chce nasednout do auta a vlastně místo toho kouká do obrovské díry. Tak třeba zrovna tam se otevřela cesta k dalšímu pokladu a k pokračování filmu Lovci pokladu. No tak zdravíme tenhle ten show business, zdravíme směr Hollywood, ale teď od filmu zase k muzice. Pokud chcete zajímavosti ze světa hudby, tak je ideální vyrazit k nám na web radio-relax.cz.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Legendary a Bon Jovi v éteru Rádia Relax. Dneska máme jeden z těch svátků, který si říkáme, kdo tohle mohl vymyslet. Je totiž relaxáci Národní den koblihy s krémem. Den, kdy je naprosto společensky přijatelné dát si tedy koblihu, a když si dáte dneska dvě, tak už to vlastně není druhá kobliha, ale dneska to můžeme vlastně považovat za oslavu. Jestli držíte dietu, tak žádný strach, oslavit se to přeci nějak musí. Takže dneska svačina je asi jasná, za mě kobliha s mrňkovou náplní je pro mě úplně ta nej. A u vás klidně napište, anebo si rovnou tu vaši oblíbenou dejte. My vám přejeme dobrou chuť na všech našich frekvencích.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat české dálnice. Máme hlášené dvě dopravní nehody. Ta první je na D11 na 92. kilometru ve směru na Prahu. Je tam střet dvou náklaďáků, na místě už je policie. A pozor si dejte i na D8, 22. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Je tam nehoda náklaďáku, i zde už je na místě policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: My se tady s Barčou snažíme si udělat selfiečko, aby jsme dali něco na rádiový Instagram, ale protože musím ještě říct, že teď Barča se směje. Nevím, jestli se bude smát po souboji, to už asi tu fotku neuděláme.
1: Ale jo, Honziku, já jsem zvědavá totiž.
0: Jo, tak no. Dobře, já ti chci vrátit ten minulý týden, protože ty jsi mě v tom úplně nechala vymáchat, to nebylo hezký od tebe.
1: Tak ale zase to byl můj protiúder.
0: Dobře, no tak jo, tak pojďme bojovat. Takže, je to tady. Dneska myslím si, že asi potěším hlavně chlapy, protože tu mám film, který, když se mě zeptáš, jaký je můj nejoblíbenější film, tak to je on.
1: Aha.
0: Jo, takže teď se uvidí, jak moc mě znáš.
1: No ještě právě moc ne, no, že jo?
0: Jak dlouho tady jsi?
1: Půl roku. Teď tak... to bylo přesně prvního půl roku.
0: A vlastně za půl roku jsi se nezeptala, Honzo, jaký je tvůj nejoblíbenější film?
1: Já vím žánry, ale jako...
0: Počkej, žánr? Jo, jasně, ty myslíš, s kterým mluví a tohle.
1: No,
0: a... No, jako to jsou oddychovky, ale...
1: Já myslela horory.
0: Ty mám rád, ale tohle prostě, když jo. by ses mě zeptala tvůj nejoblíbenější no. film, Honzo, tak myslím si, že
1: A nemohla tohle. Bych pro radu zavolat tvoji přítelkyni?
0: Já se obávám, že ty to nevíš za půl roku a ona to neví podle mě za 11 let, co jsme spolu, jo? A takhle to zní. Chceš tomu dodat nějaké nápovědy, nebo jako...
1: No určitě.
0: Mě překvapíš jako žena, řekneš, jo, já to taky miluju.
1: Je mi to povědomí, ale tu nápovědu bych jako ráda.
0: Dobře, tak má to několik pokračování, já když se zastavím u té dvojky, tak ta má na ČSFD hodnocení 91%. A je to 11. nejlepší film, 19. nejoblíbenější. A jako ta dvojka mě baví, to můžu vidět furt do kolečka. Dokonce mám i prodlouženou verzi, ta je myslím prodloužená o nějakých 17 minut. A jako vůbec mi to nevadí, že se ten film ještě protáhl 17 minut. Hlavní, to já nevím, jestli ti můžu říct jako hlavního herce. No.
1: Řekni.
0: Tak je to Arnold, no.
1: No, to jsem si trošku myslela.
0: Ale hele, James Cameron je režie, scénář.
1: Aha, ten režíroval Titanic, že jo?
0: Ano, a rok 1991. Tak, a myslím si, že dost bylo nápověd.
1: Jako těch nápověd bylo dost, opravdu, a stejně, Honziku, prostě nevím.
0: A ještě pozor, myslím si, že s tím, jak nás teď, jako všude dokola, ovládá AI, tak je to hodně aktuální. Tak co?
1: Ježišmarja, mě bouchne hlava teďkon. Já nevím.
0: Skynet, no, tak ještě...
1: No, tak to...
0: To je další nápověda.
1: Jo.
0: Tak tý AI. Ale myslím si, že tenhle ten film nám jako tak už dával v roce 1991 takový zdvižený prst, no. A my jsme jako neposlouchali jako lidstvo. Tak
1: no
0: co to
1: bude,
0: je?
1: To bude něco jako o budoucnosti, ale prostě já, Honziko, já to prostě fakt nevím.
0: Takže bez bodu, to. Tak děkuju.
1: Nemáš za co.
2: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: tak se vracíme do souboje moderátor versus právař. Barča sice pro správaře, pro váš tým nezískala žádný bod. Dostal jsem jí na tuhle ukázku. Z jakého filmu je tahle hudba? Tak, co píšou naši posluchači? Že by to mohl být Terminátor, taky Iron Man?
1: Ano, jsou dva tábory.
0: No, ono jich je tady víc, ale jo. Tady to je asi jako největší množství, Terminátor a ten Iron Man, no. Takže rovnou asi pojďme tedy na hlasovky, pojďme na první hlasovku, kterou tady máme.
2: Ahoj, tady Alča, já nevím, jestli to je ono, ale ta hudba mi k tomu nic neříká, jestli se nepletu, Terminátor.
0: No, zdravíme Alču, pojďme vzít, mě překvapilo, že vlastně zavolala žena, já jsem očekával, že to bude spíš dneska jako hlavně, že to bude pánská jízda.
1: Tak to nemusí být jenom o chlapech všechno, že jo?
0: No jasně, no, tak počkej, tak teď kdo je na telefonu, schválně.
2: Ahoj, tady Nikola.
0: No vidíš, a je to ahoj. Zase žena, Nikčo, ahoj, co děláš teďkon?
2: Přijeli jsme z hub.
0: Přijeli jste z hub a rostou?
2: Rostou.
0: Tak kolik máte košíků?
2: Dva.
0: No tak to je
1: tak
0: dobrý.
1: To jsou přesně ty lidi, kteří v tom lese, mám houbu a já nikdy nic nenajdu.
2: Ano, ano, hlavně pětiletej syn, ten křičí vždycky přes celé
1: noc. Protože je k té zemi nejblíž.
0: No a co z toho budete dělat teďkon?
2: Tak určitě řízečky a něco nasušíme.
0: Tyjo, tak to bych si dal taky.
1: Zima bude dlouhá.
0: Mně se strašně líbí, jak vždycky zapovídáme ten souboj, tak ještě pojďme chvilku pracovat. Co je to tedy za film?
2: Terminátor.
0: Ano, Terminátor. A fakt mě překvapuje, že je teda zavolali ženy, tak to je tvůj oblíbený film?
2: Ne, to je jenom, že jsem si vzpomněla, že jsi říkal tu nápovědu, ten Skynet.
0: Ten Skynet a tobě vlastně najednou naběh Terminátor. Za mě fakt jako, když člověk na to kouká jakoby zpětně, rok 1991, teď ještě do toho ta AI a jak nás začíná nějak ovládat, jak sama se zdokonaluje, tak já myslím, že jako fakt tady u toho filmu byl fakt zdvížený prst hodně. No jo, no, tak Nikčo, teď jsme tam slyšeli tedy syna, našel houbu ještě ano. Další.
2: Ne, my už jsme doma. Teď už poslouchá vedle maminku, tak mi to přijde.
0: Jo, že slyšel maminku v rádiu, ano. To je hezký. A jak, takže ho zdravíme taky. A co vám zahrajeme?
2: Bude to jeho oblíbená písnička Sapír.
0: Dobře, tak pro houbaře toho nejmenšího z
1: vaší rodiny. A to je i moje oblíbená písnička. Takže to je takový krásný odpoledne teď.
0: No tak
1: tohle písničko.
0: Nemáš dva body, ale máš aspoň písničku.
1: No právě, takže jsem odměněna.
0: Trošku jo. Nikčo, měj se krásně, díky za zavolání, ahoj.
1: Měj se hezky,
2: ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. Lenis.

0: Offer větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme tu 16. hodinu, musím vám prozradit, to je takový jako, že soukromí tady z rádia, Baruška má dneska účest na fontánku, jo, tak jako doufám, že víte, co to je, ale není to proto, že by měla masnou hlavu, to ne, ale prostě se jí dneska chtělo udělat. Jdem na zprávy.
1: Neznámý obyvatel obce na Berounsku vysypal před radnicí bioodpad a v Neratovicích probíhají zkoušky sirén. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Poněkud své rázně vyřešil jeden obyvatel Litně na Berounsku problém s chybějícím kontejnerem na bioodpad. Když ho v parku nenašel, vysypal odpad přímo před radnicí. Obec přitom kontejnery zapomněla včas umístit a následně situaci napravila. Starosta Tomáš Jurajda pak vzal společně s kolegou lopatu a koště a nepořádek uklidili. Autor odpadu zůstává neznámý. V Neratovicích začaly 10. září opravy a zkoušky závodních poplachových sirén v areálu místní chemické společnosti. Jejich zvuk proto mohou během zkoušek slyšet obyvatelé města i okolí. Firma upozorňuje, že nejde o mimořádnou událost a obyvatelům nehrozí žádné nebezpečí. Kralupy nad Vltavou mají nové místo pro odpočinek. Co návštěvníky čeká, nám řekne mluvčí města Aleš Levý.
3: Seifertův park v Kralupech nad Vltavou prošel rozsáhlou rekonstrukcí, nabídne obnovu zeleně, nové cesty, lavičky, mobiliář, dětské hřiště, moderní osvětlení i dokonce obnovenou fontánu. Součástí téhle velké proměny jsou také zastřešené prvky a úpravy okolí podél Mostní ulice. Park bude slavnostně otevřen ve středu 7. října od 11 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni.
1: Situace v šumavské oblasti kolem Zhůří na Klatovsku, kde se našly toxické látky, zatím není havarijní, ale území je klasifikováno jako kontaminované. Plzeňský kraj stav monitoruje a tento týden požádá dopisem Ministerstvo životního prostředí o informace o způsobu sanace, jejím průběhu a termínech.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty odletí dnes odpoledne do Jerevanu ke středečnímu utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Arménie bez obránců Kiana Hovra a Adama Ševínského. Mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě zranění hráči.
2: Relax Radio.
1: Dnešní noc bude oblačná až polojasná, postupně bude oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia. Místy se může objevit mlha. Zítra ráno bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami 10 až 12 stupňů Celsia.
0: Tak a teď samozřejmě musíš dostat prostor, abys vysvětlila ten svůj účes, aby to nevypadalo, že tady nějak drbu, že jako ta hýkoška a tak.
1: Takhle, jako já opravdu nemám masnou hlavu, ano, jo. Jako
0: to já jsem ale řekl, jako jo.
1: No, ale mohlo to třeba znít i ironicky.
0: Ode mě to snad ne,
1: ale tak
0: jako.
1: Třeba to někdo tak pochopil,
0: jako
1: ale.
0: Sarkazmus, jako že by to bylo
1: trošku. No, ano.
0: No dobře, mohl, tak to
1: ale
0: já to
1: vám
0: znova.
1: Ale já přísahám posluchači, já nemám masnou hlavu.
0: To tady řešíme ve zprávách.
1: Mám teda culíček.
0: Má culíček, no, tak jako, ale dělá se to tak a vím, že ženy to takhle občas jako, je to takový to rychlo řešení, jo?
1: Je to, říká se tomu bad hair day.
0: Dobře, tak to zkus přeložit do češtiny.
1: No, jakože máš prostě ty vlasy, že jsou špatný na ten den. No. Prostě špatný
0: jo,
1: den.
0: Jo. Takhle, bad hair day, dobře. Tak já bych od tohohle radši šel,
1: prostě
0: protože.
1: Prostě nespolupracujou s tebou ty vlasy a ty takovej problém nemáš, Aleši.
0: To já už takový nebudu mít s vlasama vůbec žádný problém. Děkuju ti, jedna, teď mi to teda narve. No, tak tomu já říkám smeč, jako vloženě. To byla nahrávka na smeč. Jedeme dál, co na to říct? Maximálně pustí další muziku, Sean Baker, Hey, Hi, Hello, máme 3 minuty po 16. Ty on má, já jsem tady schroucený na židli, ale jedeme dál.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: 16 hodin, 10 minut, tohle je Dua Lipa, ještě předminulé vydání Relaxády, což je mimochodem hitparáda Relax Rádia, to byla novinka. Já jsem tak jako předpokládal, že se dostane do té hlavní soutěžní desítky, kterou si můžete prohlídnout vy sami na www.radio-relax.cz, co prohlídnout. Můžete do ní hlasovat, o to tam je, že je to samozřejmě důležitější. Ale je na 6. místě aktuálně, dneska je pondělí a troufnu si tvrdit, že to je nějak druhý týden, že do středy se dostane určitě ještě vejš. I vaší zásluhou. Tak se na to mrkněte a dejte jí hlas.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Kanadská zpěvačka Avril Lavigne, ta má to štěstí, jako to můžu fakt posoudit, protože čas od času se dívám na její videa na YouTube a tak dále, že ona už 10 let vypadá, jako by jí bylo čerstvě 18, prostě jí to sekne, anebo má dobrou nějakou tu kosmetičku, nebo jak upravujou ty lidi, aby vypadali furt stejně. Myslím si, že Avril Lavigne jako docela, jak se říká lidově, trefila, no prostě trefila to, má jí dobrou a tu kosmetičku. A chtěl jsem o tom mluvit hlavně proto, že ona kdysi na začátku, a to je právě vidět, že když někdo si za něčím jde, tak že to nakonec vyjde. Ona na začátku, než se stala zpěvačkou, pracovala ve fast foodu. A tam, nevím teda v kterým, a tam dostala padáka. Jo, a místo, aby na to jako zapomněla, tak o tom napsala písničku. A co myslíte, ta písnička se jmenuje My World, jo, kdybyste náhodou chtěli. Co myslíte, ta písnička jí nějakým způsobem pomohla do hudebního světa? No a pak už to jelo. Takže kdybyste náhodou přemýšleli o výpovědi, tak třeba vám to pomůže, dostanete se úplně někam jinam. Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Pojďte se nechat pozvat na dvě akce, koukám, obě jsou od sobotu, takže to je super, musím se mrknout ještě na počasí, jaký bude. Každopádně ta první pozvánka je na 14. svatováclavské slavnosti na hradě Okoř. To, jak jsem říkal, v sobota 19. září od 10 do 18 hodin, taková ta klasika hradní královský rytířský turnaj, taneční a divadelní představení a chybět nebude jako vždycky dobové tržiště. Připraven je navíc ještě i zábavný program pro děti, takže vlastně program pro celou rodinu. Na sobotu už víte, kam vyrazit. No, kdyby náhodou se vám to nehodilo, tak v sobotu se konají také tradiční žehrovické trhy. Od 10 hodin budou na návsi v kamenných Žehrovicích trhy s bohatou nabídkou, ukázkami řemesel, taneční a hudební vystoupení a můžou se tam samozřejmě těšit děti. Mimo jiné, tam bude i takovýto oblíbené a tradiční malování na obličej. To je takovýto stanoviště, kde jsou největší fronty. A ani se nedivím.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Za 2,5 minuty máme 4:45. Pojďme se podívat do kalendáře. Nejdřív to vezmeme tak trošku jako netradičně, protože to výročí, který připadne na dnešek, to mě fakt jako oslovuje hodně a celkem dost často. Národní den koblih plněných krémem. To jsou takový ty, když jdete třeba v nějakým marketu nebo tak. Jednou jsou s pudinkem, jednou jsou s marmeládou, můžou být marmeládou, řekněme, s krémem nějakým tím ovocným a tak dále. Tak dneska si je můžete dávat naprosto bezstarostně a ještě vlastně tím můžete i oslavit nějaký pořádný výročí, to znamená koblihovej mejdan. No ale pozor s tím slavením, protože dneska taky slavíme Národní den střízlivosti. Jako ono se to hodí, při pondělku se asi těžko někdo odváže, že by se zlil do němoty. Každopádně myslete na to. Já bych teda ze 2 výročí, to znamená koblihy a nebo něco jako napití, co by vás trošku zbouralo, volil radši ty koblihy. No a to není všechno.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. září. Tento den roku 1886 se narodil český politik a diplomat Jan Masaryk. Shodou okolností tento den roku 1937 zemřel v Lánech jeho otec, zakladatel československého státu, první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Roku 1959 přišel na svět zpěvák norské kapely AHA Morten Harket. Ročník 1931 je spisovatel Ivan Klíma. Roku 1945 se narodil hudební skladatel Jaroslav Uhlíř. Roku 1955 se narodil Steve Berlin, saxofonista skupiny Los Lobos. V roce 1938 poprvé vzlétla největší vzducholoď Graf Zeppelin 2. O 21 let později se stal sovětský Luník 2 prvním objektem vyrobeným člověkem, který se dostal na měsíc. Roku 1946 se narodil Pete Enew, baskytarista skupiny Nazareth. Psal se rok 1812, když Napoleon začal okupovat Moskvu. Tento den roku 1984 se poprvé v historii udílely ceny MTV. Show uváděli Bette Midler a Dan Aykroyd. Dvě slavné kapely tento den dostali svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1994 američtí The Temptations a o rok později Earth, Wind and Fire.
2: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Blíží se 17. hodina, za námi Pnau, Don't Fly Away, a já vám řeknu něco, dneska jsem měl takový docela zajímavý zážitek, vzhledem k tomu, že dneska slavíme ten den plněných koblih, tak aniž bych to teda věděl, se přiznám, tak jsem zašel koupit takovou lehkou sváču sem do rádia, chodím tady do jednoho marketu po cestě a mají tam jako tři druhy, jo, vemte si to, puding a obě marmelády, to znamená jak jahodovou, tak i meruňkovou, prostě úžasná věc, můžete si tam vybrat každý den, ale to není tak úplně to důležitý. Pak jsem přišel ke kase a za mnou si stoupla, jako já jsem ji teda cítil už jako delší dobu, když za mnou přicházela, jako parfémově jsem teďka myslel, přišla slečna nebo paní, už jako přece jenom 18 nebylo, takhle bych to řekl, ale pozor, měla tak dlouhý řasy, že jsem čekal, že mě s nima píchne dozad, a to stála přímo za mnou, a navíc teda, což jako beru zaklad a jako potěchu pro oko, měla, to dneska není nějaký vedro, úžasnou mini. A od toho úžasnou mini přiznám to, koukám se jako každý chlap, že jo, málo který to sice přizná, ale koukají se všichni, měla fakt super nohy. Tak jsem se na to hned podíval, když jsem přišel sem do rádia, a po celý vám řeknu, jak je to s těma řasama i s tou mini sukní.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Ještě půl minutka a bude tu 17. hodina, je pondělí s datem 14. září, vy posloucháte Radio Relax.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Na kterém právě teď uslyšíte podle mě relativně slušný a dobrý zprávy, hlavně zítra nás čeká slunečný den, ale pozor s mlhavým ránem. Bude skoro jasno až polojasno, to mluvíme o počasí přes den, ráno a dopoledne místy s mlhami a nebo nízkou oblačností. Už nám to začíná, ten podzim se blíží, ale teploty, nebojte, ty budou slušný, 19 až 24 stupňů, takže to bude stejný jako dneska. Já třeba dorazil v kraťasech, úplně v pohodě. Kdybyste náhodou vyráželi na hory, tak tam počítejte s teplotou okolo 16 stupňů. Michael Jackson, toho není nikdy dost. Tak poslouchejte dál, nejdřív se mrkneme do relaxády, to je tak jako vždycky, to už je takový kolorit na začátku hodiny, a pak se mrkneme na ty řasy a možná i na ty minisukně.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Další z novinek v Relaxádě, Robin Schulz a Watermot, takže dvojka, jsou dva vlastně. Robin Schulz, to je takový hodně známý remixer, on umí s tou muzikou dobře pracovat a jako už zleda z jakého hitu, který třeba původně ani hit nebyl, tím, že se do toho pustil, dal tomu nějaký BPMko navíc a tak dále, pohrál si s tím hudebně a podobně, tak z toho tu hitovku udělal. Každopádně skladba, kterou slyšíte teď, Take It Slow, doufám, že se u nás v Relaxádě chytne a že se dostane do toho dalšího kola, což ostatně uslyšíme už za dva dny, protože hlasovat můžete na www.radio-relax.cz. Já když jsem tuhle písničku pouštěl minule v Relaxádě jako novinku, tak mě hrozně zajímalo, od čeho si vzal, nebo kde vzal tu přezdívku Watermot ten druhej, co tam je. On je z Belgie, od někad nějaký muzikant, hudebník, nevím, ale docela mě pobavilo, že on někde prohlásil, že celé léto se válel na vodní matraci, která měla přesně vodní, takový ty vzduchový matraci, nafukovací, co měla přesně tohle jméno, Watermot. Ono by to tak jako docela souhlasilo. Tak když už pak nevěděl co, tak si vzal, dejme tomu přezdívku od ní. Každý jméno je svým způsobem originální.
1: Relax. Relax Radio.

0: 17:17, vyšlo nám to úplně nádherně, tohle byl král popu Michael Jackson, Bad. Teď se budeme bavit o umělých řasách, jenom pro ty, kteří si třeba zapli rádio později, bylo to na základě mého zážitku z obchodu, to znamená z nákupu, kdy za mnou stála nějaká slečno paní, já nevím, abych neurazil, která měla teda krom jiného fakt jako hodně dlouhý řasy, ale vypadalo to dobře, měla teda neskutečně velký oči tím pádem a k tomu se ještě dostanem a navíc měla ještě mini, takže tohle to nějakým způsobem mě oslovilo a říkal jsem si, že se trošku podívám na historii, protože co si budem povídat, co je hezký, o tom si člověk rád zjistí i nějaký podrobnosti. Takže patent, ten první na umělé řasy, je z roku 1911, to je úplně neuvěřitelný, nějaká Kanaďanka Anna Taylor a nechala si je patentovat v Americe. Mimochodem, určitě to nevypadalo jako dnešní řasy z drogerie, který většině mám od dcery doma na umyvadle a tak dále. Tady to byl tenký proužek látky ve tvaru půl měsíce, na kterém byly připevněny drobné chloupky. Z čeho byly ty chloupky, to nevím, ani jsem se potom nepíděl. Daleko zajímavější je jejich filmový příběh, protože ten vlastně lehce navazoval. I když byl o 5 let dál, to znamená v roce 1916, jistý režisér, nemá cenu říkat jméno, to je jedno, natáčel film, který se jmenoval Intolerance a chtěl, aby ta herečka, která hrála hlavní roli, tak aby měla výraznější, a to je to, o čem jsem mluvil, téměř nadpřirozené velké oči. No a co myslíte, masker, tehdy se jim říkalo řemeslníci z filmového štábu, jí vytvořil řasy z lidských vlasů, je to tak, který potom přilepil ke skutečným řasám speciálním lepidlem. Já jenom doufám, že to nebyl kanagom.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, desertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 17:30, pojďme se podívat na dálnice, vezmeme to tak jako globálně, celkově. Na okruhu dávejte bacha, protože teď začíná taková, tak já tomu s oblibou říkám, krizová hodinka, že nevíte, kde se kde objeví nějaká fronta. Většinou to bývá kvůli, buď to kvůli poruše auta, nebo kvůli tomu, že se ještě dělá nějaký údržby, případně svedení do jednoho pruhu a tak dále. Říkám tomu nárazové kolony, tak buďme rádi, že nám ty dálnice dávají pomalinku, ale jistě dohromady. Samozřejmě to čekání vadí, počítejte s tím, že jak na D7, a nebo i v opačném směru na D1, na dvou místech jsem se koukal, že nějaké kolonky budou. Na druhou stranu nejsou tam kamery, takže vám ani neřeknu, jak vypadají. Počítám s tím, že by to mohlo být spíš pruh vpravo, tam se řadí kamiony a ten je většinou takový jako lehce přizaspaný v téhleté hodině. Ale mám tady konkrétní věci, D11 mezi 34. a 35. kilometrem ve směru na Jaroměř, je tam nehoda dvou osobních aut, nebo takhle, aspoň byla, teď by měl být takový ten, jak to říct, mezní čas, kdyby už možná mohla být uklizena. Každopádně s tím počítejte, aby vás to nepřekvapilo. Na D8, na 22. kilometru ve směru na Ústí, je ale nehoda určitě, tam je neprůjezdný levý jízdní pruh, takže tam se to zabrzdí 100%.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.

0: Nejhorší je, když začnete mluvit o něčem a čirou náhodou někdo zapne náhodou rádio a teď neví vůbec, proč o tom mluvíte. Takže dneska probíráme, už jsem mluvil o umělých řasách a teď budu aktuálně mluvit o minisukních, to znamená, kde se vzali, tu se vzali a podobně. Je to z toho důvodu, že jsem se s tím prostě dneska osobně setkal a zaujalo mě to. Ty řasy teda míň, fakt je ten, že ta minisukně byla taková i jako lepší na pohled a navíc v té minisukni se schovávaly, věřte mi nebo ne, téměř výstavní nohy. Takže proč o tom nepromluvit? Samozřejmě mě zajímalo, kde vůbec jako minisukně, kterou třeba proslavila Twiggy, kde to vůbec jako celý vzniklo, takže jsem se potom nějakým způsobem mrknul a jako bohužel minisukni nevymyslel jeden člověk, já myslel, že jo, a samozřejmě jsem tak jako tušil, že zatím je žena. Marie Quant, což je taková jakoby dáma, modní guru své doby, která v 60. letech něco podobného jako minisukně navrhovala, by se dalo říct. V souvislosti s tím je tady ještě jistý Francouz, tam by to taky sedělo, André Courage se jmenoval. A to slovo mini, tak to inspirovalo Marie Quant podle auta. Asi jezdila ráda v mini. No a proč v 60. letech? No protože v těchto letech se právě měnila společnost. Ty lidi začali mít větší vliv na módu, nastupoval rock'n'roll a celý to bylo takový nějaký prostě lepší.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Relax.

0: Teď bych tady měl pár minut před 18. hodinou jedno takový hodně smutný výročí, by se dalo říct, ale s doporučením, co byste eventuálně mohli udělat dneska večer. Zpěvačka Amy Winehouse, kterou jsme mohli slyšet před chvilinkou, by dneska oslavila 43. narozeniny. Pokud dneska večer nemáte co dělat, tak si zkuste najít někde na nějakých těch streamovacích službách film Back to Black, mimochodem je to z roku, tuším, že 24. Je to úžasný film právě o téhleté zpěvačce, která má fenomenální hlas, nebo spíš měla. A co si budeme povídat, ten příběh je hodně silný. Myslím si, že vám to vyplní večer a úplně získáte jako jiný pohled na ní. Její album třeba Back to Black, který já třeba strašně rád poslouchám, jí přineslo, to je rekordní album, jí přineslo 5 Grammy během jediného večera. Tím vlastně vyrovnala tehdejší rekord počtu Grammy získaných ženou během jednoho ročníku. To je samozřejmě statistika. Jinak ona měla velmi blízký vztah s Tony Bennettem, to je určitě hodně známé jméno pro mnohé z vás, před svojí smrtí, a to je právě v tom filmu i, s ním natočila skladbu Body and Soul, a Bennett právě jako kvůli tomu možná prohlásil, že Amy považoval za jednu z nejlepších jazzových zpěvaček své generace. Musím teda uznat, že já mám jazz hodně rád, tak možná právě proto jsem se na to podíval. A teď taková jakože hodně silná zajímavost. Amy Winehouse zemřela ve 27 letech a tím se vlastně nechtěně stala členkou takového toho nechválně známého klubu 27, kam se například řadí Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison a nebo Kurt Cobain. Já vím, že to není úplně to radostný nakonec, ale jestli nemáte co dělat, nezapomeňte dneska večer Back to Black, myslím, že na Netflixu jsem se na to díval. Je to film na příjemný večer.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: 18. hodina je tu právě teď a ačkoliv je venku ještě sluníčko, tak teoreticky podle hodin bychom tady měli mít pondělní večer.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Asi nejvíc člověka zajímá, jak bude zítra. Musím uznat, že máme tady, nechci přímo říct, že začínající podzim to ne, ale máme ještě jakoby příjemný dozvuk léta. Teploty zítřejší 19 až 24 stupňů, k tomu skoro jasno až polojasno, ale, a to je právě to, co říkám, proč dozvuk, už se můžou objevovat takový ty mlhavější rána, tak s tím zítra počítejte. Muzika na příští hodinu, tak kromě informací si 100% pustíme Eda Sheerana. Čeká nás jeden hudební výlet do jednoho amerického města, nespecifikovaného samozřejmě.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax.

0: Přiznám se, nestačil jsem sledovat text té písně, tohle byl Ed Sheeran a nabízená muzika American Town, ale docela by mě zajímalo, o jakém městě Ed Sheeran zpívá. Koukal jsem se tady na přehled amerických měst, těch největších, tak zhruba, to úplně top, to znamená tím největším, je New York City. Koukal jsem se, jako má o něco málo míň obyvatel než Česká republika. 8,5 milionu, to je neuvěřitelný, jako. Druhý je Los Angeles, jen tak pro vaši informaci, a na třetím místě tady v tabulce mám Chicago, takže asi takhle. Co to je, co se týče amerických měst, za chvilinku se podíváme na náš rádiový Facebook, tam to taky dneska stojí za to.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: lákat svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: X a Olga Lounová, Láska v housce, svým způsobem tak trošku evokují to, o čem jsem chtěl teďka mluvit, to znamená o našich sociálních sítích, konkrétně o Facebooku. Když se tam podíváte, je tam jedna taková jako nezodpovězená otázka, jako jo. Svým způsobem je to takový hodně diskutabilní téma a jsem docela zvědavý, jestli se do toho někdo jako pustí. Byl bych rád, samozřejmě. A každý si k tomu může najít svoji cestu. Já vím, že mluvím tak jako hodně ze široka a tak jako skoro tajuplně, ale to se prostě musíte podívat. Na Facebook Relax Rádia, když se k tomu nějak vyjádříte, budu rád a prostě uvidíme. Láska v housce to není, ale s láskou to má cosi společného.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 7 minut po půl sedmé, před chvilinkou teda přiznám se, díval jsem se na net, to je jasná věc, abych taky vnímal ty aktuální věci. Asi tak jste možná zaslechli nebo zaregistrovali, že dneska Pražský hrad ožívá kvůli českým korunovačním klenotům. To znamená, že v katedrále svatého Víta probíhalo jejich slavnostní vyzvednutí z té korunní komory, od které je 7 klíčů, a to je právě to, proč mě to jako napadlo, protože klíč má prezident republiky, předseda vlády, předseda senátu, předseda poslanecké sněmovny, primas český, děkan metropolitní kapituly u svatého Víta a taky pražský primátor, že jo, je jich teda celkem 7, každý z nich má jeden klíč a teprve vlastně, když společně ho použijou, tak lze ten zabezpečený prostor otevřít. Samozřejmě na výstavu se těším, jako pokud bych se tam letos dostal, byl bych rád, jsem docela zvědavý, jestli na ní budou ty samý fronty jako vždycky, to znamená ty několika hodinový a tam potom dělali takový ty různý rozbory, kdy se tam vyplatí, tak kdy zase ne a kdy je to nejlepší a kdy ne. Mě spíš zaujala jedna věc. Já si myslím, že možná to napadlo ještě někoho. Jako, a teď si představte, je 7 klíčů, těch 7 lidí se tam musí sejít. Při té současné situaci v české politice, takhle jsem docela rád, že tam nechodí z ministerstva zahraničí, jo, protože to by byl docela pruser. Ale co by se stalo, kdyby jeden z těch 7 nedorazil? Jo, co by se stalo? Jako samozřejmě, oni si to můžou naplánovat, že teda jako přijedou, ale může se stát cokoliv, jestli mají od toho náhradní klíče, to by mě fakt zajímalo. Nevím, jestli jsem jenom já, nebo jestli to takovej spíš jako humornej nápad, ale tohle jsem se nikdy nedočet, fakt ne, a půjdu se potom ještě pídit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 7:03 je pondělí 14. září. Já si myslím, že takový ústřední téma dnešního dne jsou naše korunovační klenoty, které se chystají k výstavě, to je jasný. V souvislosti s tím samozřejmě se musí vyzvednout nejdřív. A s tím je zase spojeno 7 klíčníků. A upřímně, mě docela zajímalo, už jsme se o tom bavili, kdo je všechno má. Mě docela zajímaly takové ty praktické věci, co by se stalo, kdyby náhodou někdo nemohl, zapomněl, ztratil se a tak dále a tak dále. Takže jsem začal hledat na netu věci, které se týkají korunovačních klenotů, hlavně teda těch klíčů. Mimochodem, pozor, veřejné zdroje neuvádějí, a to je opravdu přesná informace, neuvádějí přesné místo, to mě zajímalo taky, kde je každý ze 7 klíčů mezi ceremoniály uložen, jo? Protože nemá ho určitě každý doma, to je jasný. Takže víme tady, že to je 7 funkcí, které je mají, a jak to vypadá jakoby v ten den toho otevření, tedy v dnešku, klíčníci se sejdou u té korunovační komory, potom každý použije svůj klíč, 7 zámků je otevřeno postupně, dostanou se k vlastnímu trezoru s klenoty, pozor, znovu se použijí klíče k otevření trezoru, takže ve skutečnosti nejde jenom o jedny dveře a jeden 7 klíčový zámek, klíče se používají při otevření zabezpečeného prostoru korunní komory a následně pak i trezoru. Klenoty potom vyzvedávají pracovníci kanceláře prezidenta republiky, to jenom tak jako popisuju, jak by to mělo vypadat, mám to tady prostě černý na bílým, a celý úkon se musí dokumentovat protokolem. Při návratu je postup obrácený, takže klenoty se vrátí, prostor se uzavře, klíčníci opět použijí své klíče, no a můžou si k tomu pustit třeba Krištofy a zaspívat si za rok na viděnou.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Je to 19. hodina, právě teď.
1: Relax Radio.
0: Zítra nás čeká slunečný den, ale pozor, už nám začnou mlhavá rána. Bude jasno nebo skoro jasno, teď mluvím samozřejmě přes den. Ráno a dopoledne ještě místy s mlhami a nebo nízkou oblačností, tak je dobrý s tím počítat. Nejvyšší ale denní teploty budou vysoký, 19 až 24 stupňů. Kdybyste vyjížděli směr hory, očekejte někde okolo 16. A ještě nějaká rozlučková, nabídková muzika v téhletý hodině. Pokud potřebujete nějakou energii, tak si myslím, že Shaggy je úplně optimální. Jinak vám přeju hezký pondělní večer, doufám, že jste to přežili, to je to nejdůležitější a těším se zase zítra.
2: Relax Radio.
1: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
1: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Z lásky k rádiu Relax vás zdraví Filip a Martin, kapela From.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. Relax.

nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Už nejsem tvůj, a ty nejsi mám, ničeho nelituji.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. září. Tento den roku 1881 se v Miláně narodil italský automobilový konstruktér Ettore Isidoro Bugatti. Po 9 letech přišla na svět spisovatelka Agatha Christie. Roku 1960 se narodil bubeník Crash Test Dummies Michael Dorch. O 11 let později o sobě poprvé dala vědět ekologická organizace Greenpeace. Na Aljašce protestovala proti americkým jaderným pokusům. Roku 1977 vydali Rolling Stones živé dvojalbum Love You Live. Ročník 1930 je český herec Petr Haníčinec. O 16 let později se narodily dvě hvězdy filmového nebe. Kontroverzní americký režisér a držitel 3 Oscarů Oliver Stone. World Trade Center. A herec a poslední dobou také režisér, držitel 1 Oscara Tommy Lee Jones. Men in Black. Roku 1998 byl za držení marihuany a střelné zbraně zatčen a uvězněn rapper Coolio. Ročník 1984 je princ Henry, mladší z potomků prince Charlese a zesnulé princezny Diany. Tento den roku 2003 se začala prodávat dětská knížka The English Roses, jejíž autorkou je Madonna.